0: Basta.
1: Basta, Marquez nám dohrál na rádiu Kiss. Vy posloucháte noční jukeboxy s Katkou Brzobohatou tentokrát a zítra tady mám ten pocit, bude kolega Lukáš Blaha. Každopádně vy jste zvyklí na to, že my tady děláme škatulata a protože se nám prázdniny blíží, tak tady škatulata zase budou, ale nebojte, zatím do prázdnin si myslím, že to vypadá pořád na starou dobrou sestavu. Tak co teďka budeme hrát, to už nám řekne Koťa.
2: Ahoj Katko, zahrála by si od Aromy Srtaky a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomoc, pro Bábinu, dětka Šrka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionečku Peťulí, pro kolegu Pítrce Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro Luba na Jižní Moravu, vítej mezi námi a pro všechny pohodový kysáky, mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Teda, Koťo, musím říct, že je o tebe strašně hezký, že jsi mezi náma přivítal nového posluchače a jak už jsem říkal vlastně v úvodu, když jsem tu zprávu četla, velmi nás těší, že máme nové posluchače na rádiu Kiss, to opravdu člověk velmi rád slyší. Tak, teďka Aroma Srtaky, potom, co bych mohla nabídnout, Beberexa a Faithless nebo Masterboy a pak už je to zase a zase jenom na vás, kysáci. 210 323 323, kdo chce být slyšet v éteru rádia Kiss, tak volejte.

0: Vánoční Jubox.
1: Vrháme se na další jukeboxové přání a tentokrát hru plnit Pavlovi. Pavle, ahoj, já tě moc zdravím.
2: Já tebe taky.
1: Ahoj, ahoj, jak se máš, Pavle?
2: Odpočinkově.
1: Jak?
2: Odpočívám.
1: Odpočinkově, aha. A tak to je dobře, že v noci odpočíváš. Ono se to tak běžně dělá. Nebo odpočíváš v práci?
2: Ne, doma.
1: Doma, doma, tak to je dobře. Tak Pavle, co bychom ti k tvému odpočinku mohli zahrát za písničku?
2: Bylo by to lepší než originál, od Míši, bylo by to Edith Piaf, bylo by to pro tebe, protože ty zanecíš 3 hodinky domů, takže na cestu domů.
1: Děkuju.
2: Pro raní trojku, pro Michala, pro moji manželku a pro Hafíka, pro ty lidi, kteří rádi poslouchají Kiss.
1: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, jdeme na to. Já ti přeju hezký odpočinek a budu se těšit zase někdy naslyšenou tady na Kisu. Měj se hezky. Ahoj, čau.

Cyril nám dohrál na rádiu Kisa. Co já vám Kysáci můžu ještě namídnout? Třeba NSYNC a jich Bye Bye Bye. Nebo jak Somi a Agatino Romero. A potom už přijde jukeboxové přání. Takže telefonní číslo 210-323-323 a nebo aplikace Rádia Kiss. Ale tak co bychom teďka udělali? Telefon nebo apku? Nechám to na vás, Kysáci. Záleží, kdo z vás zavolá. Potom jsem tady chtěla pozdravit Máru, který mi tady poslal zprávu, že bych chtěl zahrát písničku pro všechny taxikáře, kteří teďka makají. Mára z Prahy, tak Marku, my tě moc zdravíme a doufám, že NSYNC a jejich Bye Bye Bye vás pořádně rozproudí a kluci si taky u toho trsnete. Bye, bye.

0: Pedro, Pedro, já jsem si vzpomněla kysáci tady na, jak mi tady vždycky kránu, vlastně vždycky skoro v 6 ráno posílal zprávu Davča a říkal mi, ahoj, tady jde posluchač Davidek, já bych si chtěl nechat zahrát písničku Pedo Pedo a pokaždý, když to slyším, tuhle písničku, tak si na toho klučinu vzpomenu. Už dlouho se neozval, tak doufám, že se má fajn. Každopádně, já mám na telefonu dalšího z vás a tentokrát je to Martin z Ostravy. Martine, ahoj, zdravím tě.
1: Halo,
0: ano, ahoj Martine, zdravím tě, ahoj. Čau, čau. Tak Martine, jak se máš?
1: Tak jako jde to, na to co skvělé, akorát by nemuselo pršet.
0: Hele, říká nám to tady hodně lidí, že teda fakt prší a má až snad do neděle, minimálně tady v Praze prý má pršet až do neděle, tak to bude takový teďka takový asi plačtivý a deštivý.
1: A jak to je,
0: ale za

0: Na druhou stranu my alergici to celkem oceníme a musím říct, že ta alergie letos byla víc jak silná, takže ono, že trošku sprchne, tak to asi úplně nevadí. No halt, prostě i to k tomu jaru patří, to se prostě nedá nic dělat. Marťo, co ti takhle uprostřed noci můžu zahrát?
1: Já jsem velice rád, že jsem se dovolal do Rádia Kiss a rád bych pozdravil veškeré posluchače Rádia Kiss. Včetně tebe.
0: Děkuju.
1: A jestli by byla možnost, tak určitě Olgu Jehovou, ten optimista.
0: Ano. Komu to budeme posílat?
1: A jsou všichni optimisti, jako my všichni.
0: Ano, to si řekl naprosto přesně. Ono s optimismem to jde vždycky líp, než být negativní. Já tu negaci nemám ráda, myslím si, že na sociálních sítích jich je víc než dost, tak přesně. Buďme pozitivní, optimističtí a ono to vždycky s úsměvem a s dobrou náladou půjde všechno daleko líp. Marťo, díky ti za zavolání, mě se krásně, zdravíme do Ostravy. Ahoj, ahoj.
1: Děkujeme.
0: Čau.

0: vašich výletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Jubox. Čiky, čiky, tak co budeme hrát teďka? Tome, řekni nám to.
1: Ahoj, Katy. Mohla bys prosím zahrát od Brooklyn Bounce song Progressive Attack? Bylo by to všem na vzpruhu. Díky moc, Tom z Rumburku.
0: Tak já zdravím na sever Čech. Brooklyn Bounce tady mám nachystaný. Víc už toho kysáci tuto hodinu nestihneme. Ale nevěste hlavu, jsou teprv 3 hodiny ráno, my jsme přesně v půlce a to znamená, že ta druhá je před námi. Já vám prozatím přeju krásnou noc. Vy si, pokud můžete, dejte nějakou pauzičku, uvařte si třeba kávu, abyste to do té 6. ne-li díl hodiny raní vydrželi. Dejte si třeba i nějakou ňamku. V noci se to nepočítá. Oni to říkali, jo, nepočítá se to. Já tady taky ujídám sladký, protože mám hlad. A moje mamka vždycky říkala, ne, mamka moje nejlepší kamarádky vždycky říkala, tělo má dostat to, co žádá. No tak kdybych měla dostat pokaždý to, co žádám, tak to by teda bylo hezký. Každopádně, nějaká ta sušenčička nebo čokoládka vám určitě takhle v noci neuškodí, to prý spalujeme daleko líp, takže si udějte hezky pauzičku, dejte si kávu a poslechněte si k tomu nějakou hezkou písničku tady z Rádia Kiss. No a pokud byste si chtěli nechat zahrát písničku na přání, tak 210-323-323 nebo aplikace Rádia Jaký se vám plně k dispozici. Radio Kiss. This is the beginning. This is the beginning.

0: 3 hodiny ráno my otevíráme druhou půlku naší společné noci. Zdraví vás Katka Brzdobohatá a přeju vám hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vítám vás v druhé polovině nočních juboxů tady na Rádiu Kiss. Nebudu to zdržovat, protože mám taky na telefonu konečně nějakou dámu, Nikču. Ahoj Niky, já tě zdravím.
1: Ahoj Kači, já tě taky zdravím.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš?
1: No, já se mám dobře, jak se máš ty?
0: Děkuju pěkně, já se mám taky fajn, dobrý. Tak Niky, povídej, co budeme hrát dnešní noc?
1: Tak já bych tě poprosila o Veronu.
0: Mm-hmm.
1: Na mě nečekej.
0: Aha, mám to tady nachystaný. A komu to budeme věnovat?
1: Tak já bych to chtěla nechat zahrát úplně všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm.
1: A kamarádovi Radovanovi, který teďko někde pode jedničce jde naproti mě, a možná i šéfovi, to si nejsem úplně jistá, jestli řídí, ale myslím si, že jo, tak i jemu.
0: Mm-hmm.
1: No a pro všechny, pro tebe do studia a úplně pro všechny, kteří teď to poslouchají.
0: Dobře, tak jo, děkuju ti pěkně. A tebe je konec kde?
1: No, já jsem teďko v kamionu na D1, no právě, takže v tom dešti.
0: Mm-hmm. Tak hlavně opatrně, já jsem se taky byla podívat venku a pořád tady v Praze prší, tak hlavně všichni opatrně.
1: No je to hrozný, i na té dálnici teda je to úplně nepříjemný.
0: Věřím tomu, tak hlavně opatrně, ať v pořádku dojdeš do cíle. Písničku mám nachystanou, tak jdem na ní.
1: Jo, mějte krásný, Kači, a děkuju.
0: Taky, Niky, ahoj, čau.
1: Pa, ahoj.

0: Noční Jubox.
1: Senuby Sebastian nám dohrál na rádiu Kiss a já už mám na drátě dalšího z vás a tentokrát je to František. Ahoj Franto, já tě zdravím.
2: Ahoj Katko.
1: Jak pak se máš, Františku?
2: Hele, teďka super, plánuju akorát tady cestu výlet po Evropě.
1: Aha.
2: Takže to musím to ještě dovymyslet a udělat a zítra v pátek ráno vyrážím.
1: Aha.
2: Takže doufám, že to všechno stihnu poladit, jak mám. Je to taková cesta z Prahy do Barcelony, z Barcelony do Madridu, z Madridu do Lisabonu, z Lisabonu do Milána a pak zase nazpátek do Prahy.
1: Ty bláho, ale to je krásný výlet.
2: Tak, tak.
1: Jak dlouho budeš na cestách?
2: Prosím tě, 14 dní a je to 6300.
1: To je krásný výlet, teda to ti závidím, to bude paráda. S rodinou nebo sám takhle dobrodružo?
2: Prosím tě, v podstatě sám dobrodružo, protože jedu k jedný kamarádce do Španělska,
1: aha,
2: potom k druhý, který naspátek do Itálie.
1: Mm-hmm.
2: A do toho Lisabonu musím jenom proto, že tady ta, co je v Itálii, tak tam má zase u jiný kámošky něco, takže chce přivést, takže se mi to akorát hodí, že se mi to i částečně zaplatí.
1: Máš to po cestě, viď, je to kousek. Tak to je paráda, tak to je skvělý, tak to si to, Františku, moc užij a já ti teďka něco budu hrát, co to bude?
2: Prosím tě, jestli by si byla tak hodná, zahrála mi tam Laylu Kay, Open Sesame.
1: Mám to tady nachystaný, komu budeme písničku věnovat?
2: No, mně, tobě a všem, co poslouchají, a doufám, že já po cestě taky, až pojedu, tak budu poslouchat taky rádio Kiss, noční hity.
1: To nás samozřejmě velmi těší. Františku, já ti přeju, užij si krásnou takhle cestovní dovolenou, to je skvělý nápad. Moc si to užij a když budeš mít prostor, tak nám určitě pošli nějakou fotku, budeme rádi. Měj se krásně, Františku, ahoj, ahoj, čau,
2: taky,
1: čau.
2: Ahoj, dík, ahoj.

Kysáci, posloucháte noční juboxy, telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rády, jaký si vám plně k dispozici. Teď nám dohrála Rose a Bruno Mars a jich APT a co bude hrát dál? Paul van Dyk nebo Kygo a Tina Turner můžu nabídnout a potom už je to samozřejmě, kysáci, jenom na vás.

0: Kygo a Tina Turner nám dohrali na rádio Kiss. Co bude hrát dál, nám řekne Lenka. Tak Leni, co ti můžu zahrát?
1: Ahoj, tady Lenka z Liberce. Prosím tě, nech mi zahrát Lemont Vzducholoď. Bylo by to pro všechny, co musí být na noční, na hrozný noční. A pro všechny kamionáky, protože my tu tady vyrábíme pro ně brzdy, tak a tím to svíští. A hlavně brzdí. Ahoj.
0: Tak, tuhle písničku jsem strašně dlouho neslyšela a mám ji hrozně ráda. Ale já tady budu mít jednu milou povinnost vám něco přečíst, ale přiznám se, nechám si to na příští hodinku na volný vstup, protože to bude krásná zpráva. Tyhle ty zprávy jsou vždycky pěkný, tak vydržte si do příští hoďky. Teď už Lemont a jejich vzducholoď, jdem se pohoupat. Ježíš, to je skvělá věc.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jukebox. Máme tady poslední přání této hodinky a já ho jdu plnit Patrikovi. Tak Páťo, co ti můžu zahrát?
2: Dobré ráno, Kačenko. Můžu tě poprosit, zahraješ tam písničku od vás, od Holek, v novom kabátě Party. Bude to samozřejmě pro tebe do studia, pro všechny kysáky, které jsou za to velkou kulatou lopatou, tak ať každý dojede do svého cíle v pořádku. Bude to pak pro mě a pro mýho tátu, s kterým jedeme směr Španělsko. Díky moc, ahoj Patrik.
1: Tak Páťo, já doufám, že si ve Španělsku užijete hezčí počasí než my tady, protože je tady deštivo a ošklivo. Tak krásné sluneční Španělsko. No, víc už toho teďka kysáci nestihneme, ale nezoufejte, máme před sebou ještě 2 hodiny vaší hudby tady u nás v éteru Rádia Kiss.

0: Začíná nám další hodinka nočních jukeboxů. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá, přeju vám krásnou noc a kysáci, jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Já vás vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss. Je to hodinka předposlední, takže si pospěšte, jestli chcete ještě stále slyšet v éteru váš oblíbený song. 210-323-323 to vytočila právě Alenka. Ali, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kačenko.
0: Ahoj, ahoj. Alenko, zeptám se tě, jak pak se máš?
1: Ale už unaveně, lebo teďkom my furt řešíme slovo rakovina, takže jakoby u jedné maminky, u druhé a hromadí se to všechno, takže už jsme z toho unavení, tohoto všeho.
0: Naprosto to chápu, vlastně si vůbec nedokážu představit, čím si procházíte, musí to být strašně náročný období, takže vám držím palce. Ať je to pro vás snažší. V tomhle tom případě, já se vždycky přiznám, dochází mi slova. Tak se vrhneme na jukeboxové přání, co ti můžu zahrát?
1: Hele, bude to od Sandry, Maria Magdalena.
0: Pro koho to bude?
1: Hele, bude to pro tebe do studia.
0: Děkuju.
1: Pro všechny, ty, co teď se léčí na rakovinu a pro jejich rodiny, aby měli sílu. A nedávali najevo tím nemocným. Potom pro mýho manžela, pro všechny, co teďkom jezdí, aby se vrátili v pořádku domů.
0: My jsme tady několikrát říkali, že venku je opravdu pošmourný počasí, prší, tak hlavně opatrně i ty samozřejmě, ale opatrně, ať se vrátíš domů k rodině. Já ti děkuju za zavolání. Posílám ti strašně moc sil, protože teďka je asi nejvíc potřeba tohleto. Zdravím tě a drž se.
1: Dobře, děkuji ti, Katko.
0: Měj se krásně, ahoj, ahoj, čau, čau.
1: Ahoj.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Přiznám se, kysáci, že vím, co bude teďka hrát. To je divný, co? Když to tady obsluhuju. A musím říct, že na tuhle skladbu se velmi těším. Ondro, je to tvoje.
2: Ahoj, kysáci, dobré ráno všem. Tady Střelec Ondix. Chtěl bych pro všechny nechat zahrát písničku od Tony Braxton, Unbreak Me Heart. A bylo by to pro všechny řidiče, co musí trajdovat v tomhle dešti jako já. Pro všechny kysáky a kysačky i tobě do studia. A přeji krásný den, hlavně bez nehod. Čau.
1: Přiznám se, že tahle písnička je sice velmi smutná. Ten videoklip k tomu je to byla moje hluboká základní škola. Se ségrou mladší si vzpomínám, že jsme se vždycky strašně těšili, až bude hitparáda ESO s Terkou Peglerovou. Až se zase na to budeme moc koukat. Tak jestli je tady někdo stejný ročník, podobný, jako, nebo generace jako já, kdo jste vyrůstal v 90. a pamatujete si tuhle písničku, tak se pojďme do ní společně zaposlouchat. Samozřejmě díky Ondrovi, který nám umožnil, že ji můžeme slyšet.

Kysáci, já jsem vám slíbila, že vám něco řeknu a strašně ráda. Ahojky, milá kačí, moc rádi slyšíme zase ten tvůj krásný a příjemný hlas. Moc se omlouváme, že se ozýváme až teď, máme moc práce. Mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky, ať nám to rychle uteče, výběr necháme na tobě. A i pro moji přítelkyni, že ji nade vše miluji. A bylo by to i pro tebe do studia. Samozřejmě máme tě rádi, hasiči z Pardubického kraje. A teď ta krásná zpráva, protože Luky, já doufám, že to můžu prásknout takhle veřejně, protože jsi mi tady poslal fotku, tak doufám, že mám to oprávnění. Luky mi tady posílal právě fotku sebe a své přítelkyně, jak čekají přírůstek do rodiny. Nádherná fotka, Luky, nádherná fotka. Já vám moc, moc gratuluju, ty budeš táta. Tak až se to narodí, tak nám daj určitě vědět. Moc přítelkyni pozdravuji, držím palce, ať je všechno v pořádku. No a pak tady mám ještě jednu krásnou zprávu. Děkuju kačenáčku tobě i celému rádiu Kiss, že nám tak pěkně hrajete a dodáváte sílu. My k tomu všemu máme dva syny autisty a vnoučata v péči. Vaše písničky nás drží nad vodou. Děkuji za celou svoji rodinu. Takhle krásné dvě zprávy mi přišly a to jsem si říkala, kysáci, že si nemůžu nechat pro sebe. I já vám samozřejmě držím palce, mít tohleto na bedrech je teda pěkná nálož, takže vás zdravím a držím palce, ať to všechno zvládáte.

0: Já jsem tady s dalším jukeboxovým přáním, samozřejmě od toho my noční sovy tady jsme a jdu ho plnit jednomu ze tří bráchů Hřebíkových. Tentokrát je to Kuba. Ahoj Jakube, já tě zdravím.
1: Ahoj Kačenko, taky a zdravím všechny kytáky. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Jak se máš ty a celá tvoje rodina?
1: Ale máme se fajn, teďka se nám chystá oslava, já jsem měl 40, brácha 41, tak to dáváme dohromady, v sobotu se trošku vypijem a budeme udívat dál.
0: Je to hezký. Tak moc gratuluju oběma, přeju všechno nejlepší, ať jste hlavně zdraví, šťastný a přichází vám do života jenom to, co vy si přejete. A všechno zlý, ať se vám vyhýbá. Kolik je třetímu bráchovi?
1: 37.
0: Vy jste takový mladíci, je hezký. Ale mamka teda se taky nenudila, co?
1: Nenudila.
0: Ještě kluky, ty bláho, já si to vůbec nedokážu představit. Já mám dvě holky a kluka a vždycky jsem si strašně přála dva kluky a holčičku. A teď jsem strašně ráda za to, že je to v obráceně, protože kdybych měla ty kluky dva, tak visí mezi futrama, protože já jsem porodila toho kluka kopie sama sebe a ještě v klučičí verzi. Takže si to vůbec nedokážu představit, že bych na mě bylo víc. Tak mamku moc pozdravuju, zvládla teda neuvěřitelně. Tak a když jsou ty narosky, je to vlastně oslavný. Co budeme hrát, Kubi?
1: Prosím tě, takovou tu naši klasickou hymnu Juice Vigy, abych poprosil.
0: Jasně, mám to tady nachystaný. Pro koho to bude?
1: Prosím tě, určitě pro nás, pro čtyři, táta, já, bráchové, pro celou naši noční letku FTC Regio, pro všechny kysáky, pro tebe do studia, ať to máme všichni fajn a dneska, ať to všichni vrátíme zdraví domů hlavně.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný. Kubi, mějte krásný víkend, pořádně to oslavte, užijte si to a budu se těšit zase příště. Mějte se, kluci, čau. Yes. Ahoj.

0: Vánoční Jukebox.
1: Kysáci moji milí, ať se nám to líbí nebo ne, tak my se pomaličku budeme blížit ke konci. Je tady závěrečný jukebox předposlední hoďky a pak už hodina poslední. Takže poslední hodina odbyla, lampa ještě svítila. Budou před námi pouze 5 jukeboxů. Takže 210-323-323, žhavte ty linky. A nebo samozřejmě aplikaci Rádia Kiss, kam mi pošlete vaši hlasovku, co byste si tak představovali, aby zaznělo éterem Rádia Kiss. Teď dostane prostor Míra.
2: Hezké dobré ráno, Katko. Mohl bych poprosit zahrát písničku od skupiny Opus Life is Life. Pro všechny kysáky děkuju, Míra.
1: Myslím si, že si všichni rádi poslechneme krásnou osmdesátku, říkám to dobře, myslím si, že jo, co? Opus Life is Life, to zazní jako poslední jukebox teďka a co bude potom, to už je samozřejmě na vás. Koukám, že ty linky se tady opravdu rozzářily, máme tady 4 jablíky na mě úplně všechny, tak já jdu vyřizovat vaše hovory. Vy mějte krásné, časné ráno, venku prší, všichni mi to tady píšou, nahrávají do hlasovek, takže kysáci za volantem hlavně opatrně. Pokud byste měli nějakou svízelnou situaci za volantem na silnicích, o kterou byste se chtěli podělit, že se někde něco děje, tak to určitě ostatní řidiči uvítají. To se neostýchejte nahrát nám to tady do hlasovky. Určitě tam zaškrtněte dopravu, aby se nám v tom dobře orientovalo, jak mě, tak samozřejmě i ranímu kysu. No a teďka

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Je tady závěrečná hodinka nočních jukeboxů s Katkou Brzobohatou. Otevřená mý krasavec jménem Enrique Iglesias.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, máme tady závěrečnou hodinku nočních jukeboxů. Je čtvrtek 11. června a svátek slaví Bruno. Tak jestli kolem sebe nějakého máte, tak mu nezapomeňte popřát. Já se samozřejmě přidávám taky, pánové, všechno nejlepší k dnešnímu dni. Máme tady posledních 5 jukeboxů, ten první bude patřit Mirkovi.
2: Ahoj Kačko, prosím, zahraj mi tam Linkin Park nám. Pro všechny kysáky, láme tobě do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Míro, my tě moc zdravíme do Olomouce a teď už tedy Linkin Park a NAMP.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, já mám teďka milou povinnost přivítat ve vysílání rádia Kysy jednoho fešáka. Krýšo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Krýšo, jak se máš?
2: Dobrý.
1: Tak a Krýšo, řekni nám, já už to samozřejmě teda všechno vím, ale řekni i kysákům. Kde pak seš?
2: Jsem v kamionu, jezdíme tady s taťkou v Česku.
1: Mhm.
2: A teďka jsme ve Vrchlabí.
1: Teďka jste ve Vrchlabí, takže jste v Krkonoších, viď?
2: Jo.
1: Tak když tam potkáte Krkonoše, tak ho moc pozdravuj, jo?
2: Jo.
1: Dobře, tak jo. Tak Krýšo, hlavně taky pozdravuj taťku a teď mě řekni, co budeme hrát.
2: Budeme hrát Už mi nevolej, protože jsem trošku chtěl zazpomínat, jak jste začali hrát.
1: Ty jsi chtěl zazpomínat, jak jsme začali hrát. Tak to je, Krýšo, rok 1999. To ty jsi byl dávno ještě na houbách, protože ta písnička je stará 27 let a tobě je teprv 7, viď?
2: 8. To je jedno.
1: Tobě už je 8.
3: Ono se to každý rok totiž mění.
1: Mění? Hele, že jo, viď? To je zvláštní tohleto. Tak já jsem si myslela, že jsi ještě pořád stejně starý jako můj Adamek a ty už seš o rok starší, jo?
2: No.
1: Tak to už seš velký kluk. Tak Krýšo, a řekni mi, jak se těšíš na prázdniny?
2: Jo.
1: Těšíš? Podniknete něco s taťkou?
3: No, snad jo.
2: No, pojedu zase kamionem.
1: Pojedeš zase kamionem, to je dobrodružo, teda Krýšo, ty se máš.
2: A k moři ještě pojedu.
1: K moři pojedete, tak to je paráda. Těšíš se?
2: Jo.
1: Tak to je skvělý. Tak Krýšo, moc si to užijte. Taťku pozdravuj, rádio, ahoj, zdravím tě, slyším tě tam,
3: ahoj,
1: tak tě moc zdravím, ahoj. Písničku tady mám nachystanou, tak jdem na ní.
2: Tak jo,
1: tak kluci, mějte se krásně, ahoj, ráda jsem vás slyšela, čau.
2: Ahoj.
1: Rádio Kiss.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Filmové tipy.
2: Jo, dříve to si děti ještě hrály s vesmírnými ochránci, zelenými tyrannosaury, s jezevčíkem s pružinou nebo bramborovýma figurkama. Dneska mají kámoši z Toy Story rivala, kterýmu se musí postavit, aby na ně v pokojíčku nesedal prach. Tím rivalem je tablet ve tvaru žáby. Nabízí všechno a ještě mnohem víc. Dokážou mu konkurovat? Příběh hraček je o střetu tradiční hračky s Luna Parkem. Obstojí kámoši z příběhu hraček i po páté? To uvidíme už 18. června v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Rádio Kiss, nám teď dohrá Squeezer a co bude hrát dál, nám řekne Honzik.
1: Ahoj Kačenko, je úplně skvělý slyšet tvůj hlas. Jestli ti můžu poprosit písničku od Coolia, I See You, Will You Get There, tak by to bylo moc fajn. Díky moc a přeju všem kyselákům hezký den. Honza, čauky.
0: Honzo, čauky, já tě moc zdravím, mám to tady nachystaný. Vy ostatní, jestli byste chtěli slyšet vaši oblíbenou písničku, telefonní číslo 210 323 323, ještě máte před sebou dvě juboxová přání, tak šup, šup.

0: Já jsem zase zpátky a mám velkou radost, že můžu přivítat ve vysílání Rádia Kiss opět taky nějakou dámu a tentokrát je to Květuška. Květu, ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, Kateřinko, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, Květo, jak se máš takhle při čtvrtku?
1: Tak teď jsem akorát dorazila do práce, tak doufám, že to dobře rychle uteče.
0: Mm-hmm. Co plánuješ na víkend?
1: Na víkend vůbec nic moc nemáme v plánu. Přiznám se, že ty víkendy jsou takový, opravdu pořád někde se něco děje, ale teď nemáme nic v plánu, uvidíme podle počasí.
0: Hele, ale ono taky neuškodí dát třeba někdy nohy hore a prostě fakt vypnout a nic nedělat.
1: A na to se možná těším, že budeme opravdu jako doma, něco si člověk jako udělá a tak, a bude to takový jako na pohodu, máme 7letou holčinu, tak prostě
0: tak třeba se ještě si uchtit nějaký dobrý jídlo, upíchnout se u televize. Pustit si nějaký fajn film, protože my jsme se jako koukali na počasí a teďka má nějak jako pršet hodně, takže ono to fakt jako neškodí, když třeba člověk zaleze pod tu deku na té sračce a čučí na nějakou telku, viď?
1: Přesně tak, je
0: jo. Tak paráda, tak si to moc užijte s dcerkou. A teď mi řekni, jaký jukeboxový přání já ti můžu splnit?
1: Tak, jak jsme se domluvili, tak bychom vlastně dali Kiss Message z repertoáru Rádia Kiss. Bylo by to, Kateřinko, hlavně pro tebe, protože jsi strašně pozitivní, moc hezky se mi vždycky s tebou jako povědá a minulý týden, jak jsem říkala, neměla jsem signál a ty jsi měla opravdu trpělivost, takže za to jsem hrozně jako ráda.
0: Já moc děkuju.
1: Potom asi bych to nechala ještě kolegynice Šárce Hotovcový, která je se mnou na HR poradenském centru. Takže pro ní, jestli poslouchá, pro všechny kysáky, pro mýho manžela, pro dceru Barunku a... To bude asi všechno.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný. Přeju ti krásný den, užijte si s dcerkou víkend a budu se těšit třeba příští týden zase naslyšenou. Měj se krásně, Květu, už papa, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, čau, čau. Ahoj.

0: Izáci, máme tady poslední jukeboxové přání, které jdu vyřídit, ale ještě než tak udělám, tak tady máme od Zlaty jednu dopravní, tak zbystřete.
1: Dobré ráno, kysáci. Hlavní tah přes Letkov v Plzni je uzavřen. Nějaká velká nehoda, hasiči to odklánějí, takže přes Letkov se momentálně vůbec neprojede.
0: Moc krát děkujeme za zprávu, no a co, že to budeme hrát, to už nám řekne Pirát, tak doufám, že ne Silnic.
2: Dobré ráno, Kačí, ahoj všichni kysáci. Prosím tě, mohla bys tam zahrát od 3/6 Paradox. Bylo by to pro všechny plaský diamanty, oni budou vědět. A pro všechny, co takhle v noci každý den rozváží. Není to nic krásného, ale někdo to dělat musí. Mějte se krásně, zdravím všechny kysáky. Čus, Pirát.
0: Moje řeč, někdo přes tu noc dělat musí. Tak mě už to naštěstí končí, tak já doufám, že velké většině z vás taky. Já vám přeju krásný čtvrtek. Pokud bude deštivý víkend, tak si ho užijte dle vašich představ. A jak jsme tady říkali s Květou, klidně nohy hore, pustit si telku, zachumlat se na sedačce pod deku a prostě chvilku nic nedělat. Užijte si ho dle svých představ. Já se s váma loučím, pouštím tady ranní trojku a budu se na vás těšit zase příští týden ze středy na čtvrtek. Tak si mějte krásně, ahoj! Yo, feel the f-

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Duran Duran, poproková legenda, se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
0: Radio Kiss počasí.
2: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Půjčovny obytných aut a karavanů zažívají před začátkem prázdnin velký nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na rodinnou dovolenou v červenci a teprve nyní začínají hledat vůz, už u řady firem neuspějí. Provozovatelé hlásí na první prázdninový měsíc téměř 100% obsazenost. Termíny podle nich zmizely už během zimy. Soupeření mezi Spojenými státy a Čínou se dál vyostřuje. Pentagon rozšířil seznam firem, které podle něj spolupracují s čínskou armádou. Nově na něm figurují i některé z nejznámějších čínských technologických společností. Podnikům se tak omezí přístup k americkým vládním zakázkám. Čína Washington viní z politického nátlaku. A teď zpátky domů.
3: Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla MHD, anebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a kolony.
2: Sport. Čeští fotbalisté zápasem s Koreou vstoupí do mistrovství světa. Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Soupeři se poprvé utkají v soutěžním zápase. Český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Hráči se budou muset vyrovnat s těžkými podmínkami v Mexiku, především s nadmořskou výškou téměř 16 metrů. To byly první dnešní zprávy a teď už ranní Kiss.
4: Ahoj Patriku, nazdar. Míša nedorazila.
5: Kde seš, ty malej spratku?
4: No, to si řekneme za chvilku.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: nejlepšímu 90. let. Začínáme tady na Rádiu Kiss. A jak jsme říkali, kysáci naši, a dobré ráno vám všem. Naší Míšu Dinhovou nemáme tady ve studiu, protože se probouzí po prvním festivalovém dnu.
1: Ano, ano, odjela si na festival v Pláštěncevě na Rock for People.
0: Na Rock for People, teda to počasí vyšlo. Jestli nás teď posloucháte třeba, nevím, jako ti, co zásobují tady ten ohromný areál, tak hodně sil, pevní Kanady, to 100% taky bude
1: nebo holinky.
0: Heleď, a ty máš, Patriku, nějakou novou filmovou hlášku?
1: Ano, ano.
0: To se hodí na Míšu?
1: Já myslím na 100%.
2: Jak se ti spí?
3: Prosím.
2: Co prosím? Jak se ti spí, se tě ptám.
0: To jsou ty z Miru, ne? Z Ostravska?
1: Ano, ano, pan Štěpán Kozub.
0: Hezky. Takže vám, kysáci, přejeme pěkný vstávání do čtvrtečního dne. Dneska samozřejmě všechny soutěže, na které jste zvyklí, budou 7-7 a hlavně vás opět dostaneme na jeden týden do Salzburska, které si budete moct užít buď tohle léto, anebo dokonce i to příští léto, takže můžete se v pohodě rozhodnout.
1: Na to si musíte ještě počkat, no a my startujeme. Ranní Kiss.
0: Je to tady.
4: Radio Kiss.

0: O čem si asi dneska v práci, ve škole, kdekoliv jinde budete povídat? Skválně, Patriku, kdo z nás dvou najde něco lepšího na internetu?
1: Mám jeden bizar, konkneme se do zoo, respektive k lenochodům, protože lenochodi, to jsem vůbec nevěděl. Lenochodi chodí na velkou jen jednou týdně. Stolice může vážit až 30% jejich celé hmotnosti, a to 1,5 kg. U těchto příspěvků se vždycky podívám na komentáře a tenhle mě pobavil. No při mých 140 kilech bych ze sebe třetinu dostávat rozhodně nechtěl.
0: Tak jsi vyhrál. Jo. Tohle nemůžu přebít. Snack Tins je nový hit sociálních sítí.
1: Co to je?
0: Dva oříšky, jeden kousek čokolády a jeden dílek mandarinky. Jakože seš tak, nevím, jak bych to řekl, máš tak velkou vůli se nepřejídat a nejíst, že si dáváš jenom mini svačinky a budeš trendy.
1: Taková jednohubka.
0: Jednohubka, no. Máš něco víc?
1: Dr. House je v Praze.
0: Jaké?
1: Ano, natáčí tu nějaký nový seroš, tak doktora House můžete třeba na Karlově mostě potkat.
0: Těsně před svými 90. narozeninami odešla do penze letuška amerických Delta Airlines, která své povolání vykonávala neskutečných 66 let.
2: To je co?
3: To je randál.
0: Věk je opravdu jenom číslo. No, takže tvoje hovínko vyhrálo.
1: Jo, tak jo.

0: Doby, kdy tento song byl na prvním místě Kissparády, ty už jsou bohužel dávno pryč. Včera u nás Kissparáda byla. DJ Basslicker vás všechny zdravil. Na třetím místě byli Skútři. Na druhém místě Emily. A tohle byl skok. Jaký? První místo holky. Wow! Teda vy jste za to vzali v hlasování.
1: A to byla teprve novinka, už je to na prvním místě.
0: Wow. Tak to jsme, Katce, měli říct, teď ona tady s váma dneska byla od půlnoci až do 6 do rána, i když ta to věděla, jenom že jsme to mohli rozebrat. Mark Voss se postaral o tuhle novou verzi hitu Party 2026.

0: Jenom lehce jsme se opřeli do kytar s Roxette tady na Kisu. Míša Dinhová na Rock for People moc vás všechny pozdravuje, když teď určitě spí zaslouženě. Ale Patriku, my bychom se v raním šotu mohli o to víc opřít do kytárek, co?
1: Dát něco rockovějšího.
0: Za chvilku.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky, jedna písnička lepší než druhá.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší a to díky vám.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
2: Radio Kiss počasí.
5: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm a ujedinily i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Fakultní nemocnice Bulovka ve středu po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a lékař tak mohl odletět zpět do Spojených států. Nejnovější epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Slovenský premiér Robert Fico čelí obvinění od opozice, že zneužívá struktury své strany Směr sociální demokracie k finančnímu zajištění své vlastní rodiny. Fico v této souvislosti odmítl výtky týkající se působení jeho syna Michala v placené funkci jednatele firmy, kterou založil Směr sociální demokracie a které tato strana posílá peníze.
2: Sport.
5: Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka, která si v úterý na londýnské trávě užila vítěznou čtyřhru po boku legendy Siriny Williamsové, vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. To byly zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena!
1: Los Del Rio na rádiu Kiss. Ranní shot, který teď chystáme, budeme ladit do roku.
2: Ranní shot.
1: Tak už to jede, už se to roztáčí. A k tomu něco má i náš posluchač, který si říká doktor, takže pane doktore, dobré ráno.
3: Zdravím ranní trojku, teda ranní dvojku. Přeji krásný den a podle mě Míša určitě řádí už na rokáči.

0: Tímto songem jsme společně zdravili Míšu Dinhovou na Rock for People, který je beznadějně vyprodaný, takže gratulace organizátorům. A schválně, Patriku, otázka na tebe. Jestli správně odpovíš, nebudeš mi muset dělat kafe.
1: Dobře.
0: Největší festival světa. Všech možných hudebních žánrů. Vybav si, jaké festivaly jsou, ale jaký je ten absolutně největší na světě.
1: Řekl bych Tomorrowland, ale bojím se, že to je chyták.
0: Co by to bylo jiného, kdyby to nebyl Tomorrowland?
1: Nějaká ta Coachella nebo něco takového?
0: Ta je na třetím místě.
1: Ah, dobře.
0: Návštěvnost 250 tisíc lidí.
1: Wow, to je Tomorrowland větší.
0: Tomorrowland je větší, jo? Ty jsi dobrý. Wow!
1: Tam mají 400 tisíc, mám pocit.
0: 400 tisíc za dva víkendy. A zároveň, co nás samozřejmě těší, protože tady jedeme ve velkém Dance Music, největší festival světa je o taneční hudbě.
1: A pozor, DJ Basslicker jede na jeden z víkendů.
0: Ano, a my si teď jedno z interpretů, který tam vystupuje, dáme. Timio Trumpeta.

0: spoustu věcí, co nám ráno pomůže se vstáváním. Co třeba, Patriku, takový dobrý hejt?
1: To ti pomůže?
0: No ne, ptám se tebe, jestli náhodou tebe neprobere, ale to, že ti někdo vytkne tvoji práci.
1: Možná mě to jako nastartuje, trochu jiným směrem, ale myslím si, že je to pro.
0: Tome, pojď nastartovat Patrika, jak se ti líbil ranní shot?
2: No vy jste se snad zbláznili, ne? Mě z toho ranního shotu začalo skákat i to zboží, co mám vzadu za sebou v autě. Co já těm zákazníkům řeknu, až jim to dovezu. No pecka, díky moc, mějte se, čau.
0: Já lakoval, tohle byla pochvala.
1: Hezky, děkujeme, Tome, že se ti líbilo.

0: dobré ráno všem. Ty mi s tobě taky.
1: Tak bando, hlaste novinky, co se stalo za podobu mojí nepřítomnosti, nic nevím.
0: Ty jsi dobrý. Heleď, tak co bychom ti mohli říct, co je nový? Michal Kavalčík je v Řecku, se synkem na dovolený tento týden, Martin Hájek za něj vysílá, Míša Dinhová je na festiáku, co dál, no, Patrik přežil o víkendu rozlučku se Svobodou.
2: Jo, ano, pravda, ženit se opravdu budu a Juraj se už 161 dní nedovolal do soutěže 7 v 7.
0: To bylo škaredý.
2: Já vím, no.
0: Juraji?
3: Haló. Já už to vidím, tuto mám upchaté, preto sa nemôžem dovolať. Tak pome. Tak teraz je to voľné, teraz už sa dovolám. Tak sedem, sedem. Čauko, kakauko.
0: Chápu správne, že mu nateklo do mobilu?
2: On si vysával mikrofon, on tam měl nějaký bordel.
0: Prosím tě, Juraj, zpráva pro tebe. Na Facebooku KISu soutěžíme s Mobil pohotovostí o novej mobil. Xiaomi 17. Pro a pozor, když si u Mobil pohotovosti vybereš tenhle nabušený mobil, za pouhý napsání recenze dostaneš k tomu všemu elektrokoloběžku v hodnotě 7000 korun úplně zadarmo. Takže ti to doporučujeme. Mm-hmm. Ale takhle, zpátky k soutěži 7-7, protože tady za 15 minut. Patrik tento týden hodil 6, takže jsme rozdali 7000 korun.
2: Včera jsem hodil 5.
0: Tak uvidíme, co to bude dneska.
2: Jo, bude házet Terka.
0: K 7 vás čekáme.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Chtěl bych upozornit, v Malém Březně u vlakového přejezdu se pohybuje stádo kos.
2: Dobře, Martine, Matuši.
3: Byl to myšl před kruhakem, dávajte si pozor, někdo tam napadl na oktávke do ostrovku, je tam sorbet rozsypaný, plno oleja po cestě, je to průjezdné, opatrně, jsou tam hasiči na místě.
2: V Praze v ulici k Barandovu 4 auta v sobě, ve Zlíně třída Tomáše Bati, tady dodávka nabourala do dopravní značky. Za chvilku soutěž 7-7.

0: Vavřín s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopolo v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
2: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
3: Kdo pak to uklidí?
4: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Radio Kiss počasí.
9: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm a ujediněly i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém při slavnostním otevření opraveného pavilonu Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev tam daroval i prezident Petr Pavel. Na získávání nových dárců se soustředí kampaň První kapka. V dubnu ji spustilo ministerstvo zdravotnictví. Růst cen bytů na Slovensku se letos v březnu v meziročním srovnání mírně zvýšil na 14%. Zdražování pohání v posledních letech silná poptávka, a to ve všech regionech. Více než polovinu bytů v zemi přitom koupili na investice lidé, kteří už nejméně jednu nemovitost pro bydlení vlastnili. Proto přibývá nevyužívaných bytů. Jejich podíl je pak výrazný ve velkých městech, jako je Bratislava nebo Košice. A teď zpátky domů.
10: O víkendu se do Jičína vrátí motocyklová cena města Jičína. Závod pravidelnosti naváže na slavnou tradici ceny prachovských skal a nabídne atraktivní podívanou pro fanoušky historických motocyklů. Řidiči i cestující veřejnou dopravou se ale musí připravit na dopravní omezení. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
9: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil generální sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz už také odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis, potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné země mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Tolik nejnovější zprávy a teď už vezměte telefony. Je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.
11: Kankok to nihon je, jo, kosov.

0: Bylo 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Krásné ráno všem, co jste se probudili s rádiem Kiss. Míša Dinhová je na festiáku, to ale neznamená, že by soutěž 7-7 nebyla. Jsme tady s Patrikem, ahoj Patriku.
3: Dobré ráno.
2: A taky s Terkou Jandovou, naší zprávařkou. Terko, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
2: Takže kamarádi, mám pro vás výbornou zprávu. Mm-hmm. Budou prázdniny, to všichni víme, takže nejenom my dospělí budeme potřebovat peníze na dovolenou, ano, ale studenti budou potřebovat peníze na to, aby si ty prázdniny pořádně užili.
3: No jasný.
2: Dovolal se nám Ondra. Ondro, hezké
5: ahoj.
2: Ráno. Ahoj, čau.
4: Ahoj.
2: Ondro, prosím tě, do jaký třídy ty chodíš?
5: Do devátý.
2: Devítka.
3: Ty jo, počkej, teď vycházíš devítku, půjdeš na střední?
5: Jo, půjdu na střední.
2: Ty jo, kamaráde. Heleď, a řekni mi, nebude ti náhodou smutno po třídě?
5: Ani ne, jakoby zkusím zase něco novýho a poznám nový lidi.
2: Tak to bereš moc dobře, to klobouk dolů, já si pamatuju, že rozlučák s devátou třídou, to bylo něco, na co by se mělo zapomenout, to byla velká party.
3: Jo.
2: Takže hele, držíme palce, ať se ti na střední daří a hlavně, ať si prázdniny teď pořádně užiješ a nějakou korunu od nás dostaneš, protože co padne na hrací kostce, násobíme tisícem, ale Patriku, pokud se nepletu, když se dovolá někdo ze studentů, tak nemáme štěstí, jsou tam jedničky, dvojky.
3: Většinou to bývají malý čísla, ale já si myslím, že je čas, aby to Terka prolomila a hodila Ondrovi co nejvyšší číslo.
4: Ondra vychází devítku, tak já bych ráda hodila devítku, ale ta tam není, tak pojďme na to nejvyšší číslo.
2: Aspoň ta šestka, jo, kde by byla. Tak. Terko, je to na tobě a Ondrovi držíme palce, pojď hodit kostkou.
4: Jdeme na to, Ondro. 3, 2, 1, házím.
2: Bylo to hezky slyšet?
4: Já myslím, že Ondra bude spokojený, je to hezký číslo. Ondro, vyhrál jsi, je tam trojka, takže jsi vyhrál 3000
2: korun, hele, paráda. A prosím tě, pozdravuj mamku Irču, protože tvé mamce budeme posílat peníze na účet, tak ať ti to přepošle, jo, hele. A něco hezkýho ji určitě taky kup. Ondro, krásný prázdniny a pozdravuj ve škole, ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Takže dobrý, trojka, 3000, hele, Ondra bude mít radost.
2: A zítra pokračujeme.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss. Be happy.

0: Pro dnešek 7-7 za námi, s Ondry máme radost, tak má velký prázdniny před sebou, vědomí toho, že se dostal na střední, po základce, to je super. A vtipný, jak mu říkáme, no co, a třída nebude ti chybět po 9 letech? Ani ne.
1: Pohoda.
0: Tam se tady Patrika na to, jestli si vzpomněl na svůj rozlučák a jako teda jedeš bomby. Patrik Prej, my jsme ho měli na čarotky?
2: Ne, to je blbost, to asi ne. Já si to nepamatuju.
0: Takhle, začneme jinou otázku, Patriku. Ano. Na základku si chodil.
2: Jo, to tam jsem byl, opravdu.
0: Ty si fakt nespomeneš na svůj rozlučák s devítkou?
2: Asi to musel být velký mejdan tím pádem, nebo ne?
0: No i tak to bývá, bacha na to teď.
2: Jo, jo.
0: Všude, po celé republice. Ale hezký prázdniny.

0: Dobré ráno, Romane, ahoj, Romane, čau, Romane.
1: Ahoj, Patriku, co je?
0: No nic, dneska je den pozdravů, tak jsem tě chtěl pozdravit.
1: Hele, ve čtvrtek 11. června, jo?
0: Ano.
1: Den pozdravů. Takže nezapomeňte pořádně pozdravit.
0: Ano.
1: Kohokoliv. I toho, koho byste normálně třeba nepozdravili.
0: Jo, říct mu čau, jsem byl překvapený.
1: Kde to máme? Tohle je legendární pozdrav.
2: Dobrý den. Guten Tag.
3: Dobrý den.
4: Guten Tag.
3: Dobrý den.
1: Ať je ten den opravdu dobrý. Posíláme všem, co na díky, z Savage Garden. She

0: Tady jsme pro vás info o tom, jak je to na cestách.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Bohužel D7, velká nehoda na 44. kilometru ve směru do Prahy. Další větší nehoda v Praze, v ulici K Barandovu, taky v Úvalské, tady je nehoda motorkáře. Ve Zlíně třída Tomáše Bati, tady dodávka nabourala do dopravní značky. Uvidíme, co nám dáte vědět dál přes aplikaci Rádia Kiss. A za chvilku dospívej, dořekni, domysli to oblíbený rubriky, i přesto, že tu Míša dneska není, tak všechny úkoly pro nás dva připravili.

Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Verona. Na mě ne.

0: ten tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer.
1: O 6 hodin.
0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Wavesport.
0: Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott.
2: Wavesport.
0: Více informací na www.vavesport.cz.
3: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte se robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
4: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Ministerstvo školství ukončí testování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model, který střídá online a prezenční výuku, má podle rezortu nižší kvalitu než standardní forma vzdělávání. Proti zrušení ve středu protestovali žáci, rodiče i vedení škol, kteří tvrdí, že změna přichází příliš náhle a bez dostatečné přípravy. Papež Lev XIV. Ve středu večer požehnal a tím otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století. Tehdy své vize do návrhu promítl katalánský architekt Antoni Gaudí. Ve své homílii papež připomněl, že není možné věřit v Ježíše Krista a podporovat války.
5: Sport.
6: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na norku Henriette Jägerovou. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy osmým místem. To byly zprávy a jdeme na Dořekně, dospívej a domysli.
7: Kéž bychom tušili, co si pro nás Míša Dinhová připravila.
8: Za chvilku začneme s rubrikou Dořekni to, kde nás čekají filmové hlášky.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Ranní trojko. Dořekni.
1: Ano, trojko, tak trošku částečně, protože jsme tady dva, je tady Roman Anděl.
2: A taky Patrik Peltan.
1: Míša Linhová na festiáku, ale i přesto nám připravila tuhle rubriku, která jde do finále, protože teď už jsou to jenom, já nevím, tak 4, 5, 6 dílů do konce tohoto měsíce.
2: Už jako moc bodů nemůžeme nazbírat.
1: A budou prázdniny. Míšo, ahoj.
3: Nazdárek, kluci, máte před sebou trojici oblíbených rubrik, dořekni to, dospívej to a domysli to. A rovnou začneme s dořekni to. Všechny hlášky budete opravdu bezpečně znát. Myslím si, že se spíš budete překřikovat, kdo to řekl dřív. Bude to probíhat tak, že si pustíte ukázku, kterou jsem vám nachystala, ta se v určitý moment zastaví a vy musíte hlášku doslovně doříct. Tak začínáme.
1: Pravidla dobře známe. Patriku, jsi ready?
2: Jsem ready, pojďme na to.
1: Tak jo, ať neurveme hlavu našim posluchačům, nesmíme moc křičet.
2: Dobře, dobře.
1: Začínáme.
4: Nikdo jiný.
2: Nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Ona tam dala jingle. Lidi, já se lek, že jsem pustil něco jiného, proto jsem se podíval do počítače a vůbec nereagoval. Já myslím, Michalo, co to bylo tohle?
2: Dobře.
1: Ve mně teď hrklo, co jsem to tam dal?
2: A trefil jsem to.
1: To byl, nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
4: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Máš bod,
2: dobrý.
1: Tak tohle bylo dobrý.
2: Hezky.
1: Jedeme dál.
4: Černá stavba.
1: Je tak trošku problém.
2: Trochu bych řekl, že tam je.
1: Já řekl trošku, viď?
4: Černá stavba je tak trochu problém.
1: Jej, náš partner Comfort Group, soutěže 7-7.
2: Ty, ta na to jde dobře tentokrát.
1: Ty jedeš, Patriku, máš 2 body a jdeme do finále. Nádech, začínáme.
4: Noc,
1: která má své jméno.
2: A co tam je dá? Horečka ta sobotní noci.
1: Ale ona tam dá asi jenom tohle.
4: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
1: To jsi ale dořek ty.
2: Jo.
1: Takže dostáváš bod.
2: Tak ty jsi vzal všechny 3.
1: Asi jo. Já s tebou nehraju.

0: Je 7:35.
1: Ranní trojko. Dospívej to. Dospívej to.
0: Patrik se tu náramně baví, aby ne, tak získal 3 body a to je taky dobře, protože si nás v bodech celkově dotáhnul.
2: Super, super.
0: A Míšo, máš slovo.
3: Protože jsem na vás v rubrice Dořekni to byla opravdu hodná.
0: Nebyla.
3: Tak v rubrice Dospívej to, to už nebudete mít tak snadný. Ale opět se jedná o písničky, které znáte. Já vám vždycky řeknu jedno, maximálně 2 slova a vaším úkolem je písničku dospívat. Nemusíte doslovně, důležité je, abyste věděli, o jaký song se jedná.
0: Tak jo, dáme Míše slova, no to tady má nahraný, tak doufám, že to pustím správně a neleknu se. Seš připraven?
2: Jsem ready.
0: A vy taky, kysáci, můžete soutěžit s náma.
3: Jdeme na první 90. Říkám slova give it.
0: Give it to me.
2: To je takový to give it to me, jak tam zařve, ale nevím, co to je za písničku.
0: Ty plá, 90. Proč I give it, to ne, to je I.
2: I give it mm-hmm. my. A ona řekla give it, nebo
0: give
2: jenom,
0: it jenom give it? Give it to, give
2: to
0: it
2: je ono, ne?
0: To.
2: Give it to me, jak tam zařve a pak je to takovej to...
0: Tohle jsi myslel, nebo ne?
2: Ne, to jsem vůbec nemyslel.
0: Jako mohl říct, že jo, ne, vlastně, ale Offspring?
2: Jo.
0: Tak jo, tak to z nás dostala holka. Český slovo. Mm-hmm.
3: Pojďme na českou. Nejznámější pasáž začíná slovy to víš.
2: To víš, štěstí je krásná věc. A to není to víš.
0: To je,
2: a,
0: jo.
2: Však víš, nebo něco, ne, to víš. To víš, že houby rostou, to víš.
0: Teda, kysáci, vy byste věděli, nemůžu si dát napovědu po telefonu.
2: Komu bys volal?
0: No, oni nám.
2: Jo, takhle, to bys mohl, dobrý.
0: Ale...
2: Udělej to, když tu Míša není.
0: Schválně, jo.
2: Schválně, jestli někdo zavolá.
0: Neřekla, že nesmíme zvednout
2: to
0: telefon.
2: Neřekla, no.
0: A není tady, máš pravdu.
2: No, přesně.
0: Prosím vás, jestli někdo víte, to víš, český hit, co to je za song, tak nám teď můžete cinknout do studia.
2: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
4: Tady Jana, ahoj.
2: Ahoj, Jani.
4: Já si myslím, že to bude, to víš, že zůstanou.

0: Kam? Špinavá.
1: Mhm, špinavá, má pravdu možná.
2: Asi jo, počkej, Jani, pojď, hele, jdem si to pustit, schválně, teď.
3: To víš,
4: jo,
3: že zůstanou.
2: Jani, máš bod?
0: Díky, taky. Já si ho někde napíšu za ucho.
2: Určitě,
0: za ucho,
2: určitě. Měj se krásně.
4: Ahoj.
0: Čau.
2: Ale je to fér, to si nebudem zapisovat tohle.
1: Ale dobře, Janča.
2: To teda, takže poslední.
5: Do bonusové písničky můžu dát cokoliv, takže tam dávám písničku, která začíná slovy Každý den.
2: Každý den, každý den, jo. K svačině jedině.
1: Jedině pramě.

0: Patriku, měl bys si dovolit uvědomit, že tohle, červen, je tvůj měsíc.
1: Jo?
0: Jo!
2: Teda ale, pan Paprik, minule 6 hodil, 5 hodil, dneska 3 bodičky, hrdek, tohle to bude ženich takovýhle věno.
1: Aleši, děkuju, děkuju moc.
0: To je pravda, vždyť Patrik to završí svou svatbou na konci června.
3: Ranní trojko. Domyslit.
0: A když soutěžíme mezi sebou, tak já ti opravdu přeju, aby si zažil jednou dostat 7 bodů.
4: Je pravda, že jediný z nás tří, Míša, Roman, Patrik, tak já jsem ještě nezískal 7 bodů.
0: I přesto, že Míša je na Rock for People připravila nám tyhle otázky a vysvětlení.
5: V rubrice Domyslito půjde o váš správný tip. Položím vám otázku a vy bez použití internetu musíte tipnout správnou odpověď. Kdyby se stalo, že se někdo z vás trefí přesně, získává 7 bodů. V případě, že se netrefíte, tak získává 1 bod ten, kdo je typem blíž.
0: Soutěžní otázka od Míši.
5: Na stránkách Ministerstva zemědělství jsem našla zajímavý článek z roku 2023, který mluví o tom, kolik každý Čech sní ročně kilogramů jahod. A to je moje otázka.
1: Takže kolik kilogramů jahod sníme ročně?
0: No tak to se nedá zas nějak trefit. Tak
1: já střelím od boku 823 kilo.
0: Nebudu střílet od boku vůbec nic zatím,
6: ne, temot,
0: protože řeknu nějakou hloupost a pak to budu mít na talíři celou dobu. Tak uvidíme. Popřemýšlíme nad tím a po 8 hodině si dáme vědět. Tentokrát nám bohužel své tipy neposílejte, protože my, kdybychom si je poslechli, tak by nás to mohlo přivést ke správné odpovědi.
4: Jako poslat ty tipy můžete, ale my si je nemůžeme poslechnout.
3: Radio Kiss.

0: Slyšeli jste to? Kysáci, no. Slyšeli jste to, jo? Jak jsem ho tady vychválil, že to je jeho měsíc. Červen.
1: Romane, nevracej se k tomu, nech to bejt, to už zaznělo, já bych to přešel.
0: Míšo, jaká byla otázka?
2: Na stránkách Ministerstva zemědělství jsem našla zajímavý článek z roku 2023, který mluví o tom, kolik každý Čech sní ročně kilogramů jahod. A to je moje otázka.
0: Má hlava zaplněná správnou odpovědí. Vůbec jsem si nevšiml, co si odpověděl ty. Jenom pro zajímavost, jo? Záznam předchozího vstupu. Odpověď Patrika.
3: Já střelím od boku 823 kilo.
1: No, to má být jako na člověka, na jednoho. Já myslel takovou... Já myslel malou vesničku asi, no.
0: 823 kilogramů ročně, jeden Čech.
1: Blbost, no.
0: Patriku, to ne, ne.
1: Jsme jahodovej národ.
0: No to jsme, ale ne tak moc.
1: To je hodně.
4: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Spoustu důležitých informací. Kubo, začneš?
2: Chtěl bych nahlásit jednu dopravní. Je to v Brně, v Líšni na ulici Jedovnická, kousíček za čerpací stanicí MOL. Došlo tam k nějaké vážnější dopravní nehodě.
1: Dobře, Dané?
3: Za Vlčovice má v Kopřivnici směr Lubína Kopřivnice. V jedné zatáčce je vyvrácený kamion.
1: Tes?
4: Ahoj, kdo jedete ze Stříbra na Plzeň, tak za Únehlí je taková ta rovinka, pak je kopeček. Stojí tam borec s rozstřeleným autem, má to označený trojúhelníkem včas, všechno v pohodě, ale docela tam teď svítí sluníčko a kdo jede z druhé strany z Plzně na Stříbro, tak to je blbě vidět.
1: Moc jste nám pomohli, když už byla řeč o Plzni, přímo v Plzni je nehoda v ulici Přemyslova a v Domažlicích v ulici Švabinského. Let's

0: nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Zina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kids.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
9: www.elvaprofi.cz
8: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
10: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz
11: Mami, kam pojedeme o víkendu?
12: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
11: Hop a tradá, to zní jako...
12: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
11: A co tam je?
12: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
11: Hopstráda!
12: Hopstráda.cz
13: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
0: Radio Kiss počasí.
14: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
14: Na pražském letišti Václava Havla odstartuje brzy hlavní sezóna dovolených. Příjezd k terminálům ale v letošním roce komplikuje oprava důležitého dopravního uzlu. Zástupci letiště i policie proto vyzývají, aby lidé počítali s časovou rezervou. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu asi 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejím dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. A teď zpátky domů.
15: Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla MHD anebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a kolony.
0: Sport.
14: Už dnes večer vypukne 23. mistrovství světa ve fotbale. Šampionát začne v 9 večer našeho času zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Druhý zápas ve skupině obstará ve 4 hodiny ráno česká reprezentace s Jižní Koreou. Ze všech 12 čtyřčlenných skupin postoupí nejlepší dva celky. Do play-off projde i 8 nejlepších mužstev na třetích místech. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje
16: Ano, tak fotbalový boj, blízká budoucnost, teď je tady ten jahodový.
17: Ano, jahodový boj v rubrice Domysli to chceme 7 bodů.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
18: Be happy.

0: Jahodové ráno pokračuje.
1: Ranní trojko. Domyslit to.
0: Jsme tady ve studiu s Patrikem. Míšu zdravíme, ta je na festiáku, ale připravila nám soutěžní otázku a hlavně Patrik tady bojuje o 7 bodů.
2: Ano, já jsem je ještě nezískal a svým prvním tipem věřím, že bych je nezískal ani nadále. Protože říct, že člověk získá nebo sní 823 kilo jahod ročně je fakt moc.
0: To je šílený. Třeba ne, ale třeba budem překvapený, Míšo.
3: Zopakuji vám otázku. Kolik v průměru sní každý Čech jahod ročně? Chci, abyste mi to zaokrouhlili přesně na kila. A moje nápověda zní, spočítali byste to na prstech jedné ruky.
0: To jsme typovali.
2: Jedna, já myslím, že to bude 10 kilo, jedna ruka, tak 1 až 5.
0: Vem si, že jsem ti říkal 3, 4, 5 kilo, že to bude.
2: Říkal, ano.
0: Ale pak si mě zase ty trošku zmál, že jsi říkal kolem 10, tak jsem chtěl dát datum, je 11, takže to bude 11 kilo. Takže podívej, člověče, tak já dávám tu 4, já mám rád cudý čísla.
2: Já jsem měl takhle za krkem, abys to neviděl, číslo 3.
0: Tak Patriku,
2: prosím,
0: dostaneš 7 bodů.
2: Jo.
0: Míšo, řekni všem posluchačům správnou odpověď.
3: Jaká je tedy správná odpověď na otázku, kolik průměrně sní každý Čech ročně jahod?
2: Kolik?
3: Správná odpověď
2: 4.
3: Je 2,5 kila. To znamená, že když to zaokrouhlíme
2: nahoru
3: na kila, tak správná odpověď
2: jsou
3: je 3 kila jahod.

0: máš 7 bodů.
1: Konečně, ale Míša hodně napověděla, hodně.
0: Pamatuješ, co jsem ti říkal asi před 5 minutami? Schválně řeknu ten samý výsledek jako ty, aby jsme oba měli 7, kdyby se strefil.
1: To je pravda, ano.
0: Ale můžu ti říct, jako tvůj postup, když si vezmu před 10 minutami.
1: Já střelím od boku 823 kilo.
0: Ale tu trojku jsem tam měl.
2: A teď 3 kilogramy.
0: Tak je to doma.
1: Děkuju.
0: A konečně se vyhoupnul nad nás všechny v počtech bodů. 66 plus 7. Máme to tu.
1: 73.
0: A my 69 s Míšou.
1: Hezky.
0: Vedeš, jo.

0: Život je fajn, život je jako já voda. Co ti našle, háčku daj.
1: Jak má radost, Patrik, jak je nadšený ze 7 bodů a kysáci s tebou.
2: Páťo, velká gratulace k 7. Já jsem věřil, že to taky zvládneš, ale jako stáhnout to z jedné tuny na osobu. Na 7 bodů, 2,5 kila, dobrá práce.
1: Tak to tady ještě nebylo.
3: Já se toho nezbavím.
1: Aleš, já musím pustit trošku potichu, protože to je ten, co ti fandil a říkal, že je to tvůj měsíc.
4: Woohoo! Tak tohle to je olympijský vítěz měsíce června, Paprik Beltan!
5: Čau, zdraví, Aleš.
1: Yes! Yes.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravních komplikací je dneska hodně. Dané?
2: Za Vlčovice má v Kopřivnici směr Lubína Kopřivnice. V jedné zatáčce je vyvrácený kamion.
1: Kuba připomíná.
3: Chtěl bych nahlásit jednu dopravní. Je to v Brně, v Líšni na ulici Jedovnická, kousíček za čerpací stanicí MOL. Došlo tam k nějaké vážnější dopravní nehodě.
1: Teplice, Masarykova třída, nehoda stejně jako ve Zlíně v ulici Hradská a další aktuální odluky na.
4: Silnice číslo 9, čerstvá nehoda směrem na Mělník. Stojí to tady asi 1 kilometr.
1: Počítáme s tím.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
5: Snímek Přísahám, že za to nemůžu, sleduje život Johna Davidsona, který během dospívání zjistil, že má Tourettův syndrom. Tedy poruchu projevující se fyzickými a hlasovými tiky, které se rozhodně netýkají pouze z prostých slov. Sledujeme jeho těžké dospívání, kde se stal ve škole terčem posměchu, ale i doma těžce hledal útěchu. Jeho život změní matka jeho kamaráda, která má energie na rozdávání navzdory boji s rakovinou. Příběh podle skutečné události má na ČSFD do 90% a vidět ho můžete v kinech. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Dnešní den přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Poslanci budou na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatovat o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacích skupině Agrofert. Opoziční poslanci budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Podle průběhu projednávání ve sněmovně budou zvažovat i napadnutí u ústavního soudu. Po zveřejnění části spisu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina vzrostla míra zastrašování jeho obětí. Téměř všechny tvrdí, že kvůli výhruškám žijí v neustálém napětí. Ve středu v americkém kongresu o svých vazbách na Epsteina vypovídal miliardář a spoluzakladatel technologického gigantu Microsoft Bill Gates.
3: Sport.
4: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhrou na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: jako říct, že bych za ní něco platil, protože je k nezaplacení, jakože
1: to je
0: fakt super.
1: Co vy, kysáci, a vaše včerejší odpovědi?
2: Cokoliv, co investuješ do sebe. Ať už jsou to peníze nebo čas, když si koupíš něco, co ti udělá dlouhodobě radost, dáš si nějakou dovolenou nebo prostě cokoliv. To je podle mě nejlepší investice.
3: Vlastně do čehokoliv, co vím, že to tomu druhému udělá radost. Takže ať je to cokoliv i nějaká malá drobnost, tak už vím, že pro mě to byla dobrá investice.
4: Rozhodně rozvodový advokát, protože mi už třeba tolik peněz a času.
5: Tak moje nejlepší investice bylo skopit nový rádio, kde už poslouchám jenom vás a no, to mi vždycky zvedne náladu.
6: A tady už máme výherní kousek, který patří dnes Radkovi.
7: Nejlepší investice, kterou jsem kdy udělal, tak to je svatba. Je to sice nevratná investice, ale neměnil bych a vůbec toho nelituji.
1: Jak se to otočilo? Včera, když jsme rekapitulovali tu předchozí otázku na nejhorší investici, tak skoro každý odpovídal, že to je právě svatba.
0: A teď je to najednou nejlepší investice.

0: Salzburgsku. Opravdu příští hodinu někdo z vás tuhle nádheru vyhraje. A tady je návod.
1: Tento týden až do pátku soutěžte na Rádio Kiss o fantastický letní pobyt ve Wildkogel aréně v Salzburgsku.

0: svých letních cílů.
1: Wildkogel Arenu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.

0: Ranního kisu.
1: Jsme v tuto chvíli připraveni na vše. I v případě, že řeknete, že raní kachna byla ve zprávách, Terka Jandová přispěchala na pomoc, aby to všechno mohla argumentovat. Terko, ahoj.
2: Ahoj.
1: A hlavně ahoj Michale, vítej.
3: Ahoj.
1: Čau.
3: Ahoj.
1: Tak co byla raní kachna podle tebe dneska?
3: No já doufám, že se nepletu, ale myslím si, že dneska, když Terka říkala ve zprávách, že můžou na té přehradě uložit tu energii nějak do vody, jako tu elektriku, nebo jak jsem to tak jako pochopil z toho, takže to je pravda nebo ne.
2: Terka asi nebyla přítomna.
1: Přeměna energie na teplo, její ukládání do vody, nebo počkej, co to mohlo být?
4: Nemohlo to být, Terko, že z orlíku bude obří baterie, tady to?
2: Ne, podle mě jsem ty zprávy dneska nedělala.
1: Počkej, ale to taky mohly být regionální zprávy, ve kterých mohli mluvit naši kolegové. A Michale, dnes ve zprávách raní kachna zaznít nikde neměla.
3: No, já si dělat, ale aspoň jsem se dovolal.
1: Jo, to jsme rádi. Užij si dnešek, jo?
3: Díky.
1: Taky ahoj. Škoda, Michal by si to zasloužil, čekal celou dobu na telefonu, že to dobře dopadne, tak to zkusíme teď v tuhle chvíli.
4: Radio Kiss, kdo pak nám volá?
5: Ahoj, dobré ráno, tady Ferda.
4: Nazdar Ferdo, máš dobrý jméno, Ferdo. Co byla dneska kachna podle tebe?
5: Hele, já si myslím, že to byl ten den pozdravu, co jsi říkal ty Patriku, protože jestli jsem dobře hledal, tak Světový den pozdravu připadá na 21. listopadu a ne na dnešek.
4: Dobře, že jsi to ověřoval. Nicméně, Ferdo, já jsem čerpal ze stránky daysoftheyear.com, kde jsou všechny různé možné národní dny a tak dále. A tady opravdu 11. červen je den pozdravu.
1: A je to den pozdravu na této stránce, ano, často z toho čerpáme, ale zase na druhou stranu Ferda myslí světový den, ale my jsme asi o světovém dnu vyloženě
4: řekli.
1: Ne,
4: jenom den pozdravu.
5: Jenom den, rozumím. Dobře. Tak se nezlob. Zdravím vás všechny i všechny posluchače.
1: Taky a v rámci dnu pozdravu. Ahoj.
5: Ahoj.
1: Čau. Je to škoda.
4: Ale jak si to ještě ověřujou kysáci, dobře na to jdete.
1: Co budem dělat teda? Tak Terko, zkus to ty někomu zvednout telefon a zeptat se na kachnu.
2: Dobré ráno, kdo si dovolal do kachny?
6: Tady Honza Horák u telefonu.
2: Ahoj Honzo, tak co si myslíš dneska, že byla kachna?
6: No, dneska kachna nebyla.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Nebyla, jo.
6: No tak. Už tady nikdo něco říkal a myslím si, prostě nebyla, no, můj typ je, že ne.
4: A tu zprávu, kterou jsem říkal o Lenochodovi, že má 1,5 kilogramu velký trus, to ti přijde v pohodě?
6: No, tak to jsem asi nezaslechl, no.
1: Aha. Počkej, a vidíš, to byla pravda nebo ne?
4: To byla pravda.
1: Že nosí trus v sobě snad jeden týden a pak ho pošle ven.
4: Ano, třetinu své
6: tak
4: váhy.
6: Tak myslím si, že tohle asi pravda je.
1: Tak dobře, no tak máš pravdu. Totiž dneska žádná raní kachna opravdu nebyla, tím pádem vyhráváš dárek. On

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Luky.
2: Silnice číslo 9, čerstvá nehoda směrem na Mělník, stojí to tady asi 1 kilometr.
3: Jarda.
4: Jižní spojka ve směru do centra, kousek za Černákem, ještě před příjezdem na Dolní Počernice, v levém pruhu kamion s osobákem, bude to dlouhé.
3: No pěkně na Barandovském mostu, aktuálně nehoda tady v Praze, v Kolíně, nehoda v ulici Polebská, tady je bohužel sražený chodec a Eda, ten se vám chce omluvit.
5: Kysáci, omlouvám se, bohužel na D11 u Vrbovky u OMV mi chcíplo auto, dál nejede, stojím tady v napojovacím pruhu z benzínky, jsem označený trojúhelníkem, tak jenom na to dávejte bacha, kdo byste vyjížděl z té benzínky, budete muset najíždět opatrněji, protože tady stojím úplně blbě, protože prostě to dál bohužel nejede.
3: Edo, zvládni to tam.

0: čtvrtek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
3: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio KISS počasí.
4: Venku dnes máme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a počítejme s občasným deštěm a ujedinělé i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Vláda Andreje Babiše připravuje rozsáhlou reformu třetího pilíře penzijního systému. Cílem je zvýšit výnosy klientů, motivovat mladé lidi ke spoření a snížit poplatky penzijních společností. Změny, které mají platit už od ledna, se dotknou státní podpory, investičních strategií, poplatků a později i starého penzijního připojištění. Nečekaně reagoval americký prezident Donald Trump na data, která ukazují, že spotřebitelské ceny rostou ve Spojených státech nejrychlejším tempem za poslední 3 roky. Šéf Bílého domu odvětil, že inflaci miluje a zopakoval své přesvědčení, že ceny opět prudce klesnou, jakmile skončí americký konflikt s Íránem. A teď zpátky domů.
5: O víkendu se do Jičína vrátí motocyklová cena města Jičína. Závod pravidelnosti naváže na slavnou tradici ceny prachovských skal a nabídne atraktivní podívanou pro fanoušky historických motocyklů. Řidiči i cestující veřejnou dopravou se ale musí připravit na dopravní omezení. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
4: Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finálovém zápase NBA porazili 107-106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. Knicks vedou 3-1 na zápasy a sérii můžou ukončit v neděli. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje pánská jízda s Romanem a Patrikem.
6: Přesně tak, Terko, jak říkáš, dopoledne na KISu je tady.
7: Ale my si tu pánskou jízdu trošku rozbijem. Kate Ryan, pojď, jdem si tě poslechnout.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Hezké dobré dopoledne, kysáci, zdraví vás Patrik a Roman. Ano, dneska v trošku netradičním složení, protože jedna třetina raní trojky, a to Míša, vyrazila na festák, ale i tak jsme ji tu dneska mohli slyšet, a to v našich rubrikách.
1: Cokoliv, Patriku, v tuto chvíli říkáš, je absolutně bezpředmětný, promiň, že ti to říkám také nahlas, protože naši posluchači čekají na jednu jedinou větu, kdy oznámíš, že můžou právě volat do soutěže, ve které vyhrajou týden v Salzbursku.
0: Ano, přesně tak. Najděte heslo na Wildkogel aréně a hledejte v našem vysílání výherní signál.

0: Kysáci, pokud vám kamarádi nadávají, že neumíte fotit, neházejte mobil do koše, protože na Islandu právě našli nejhorší fotografku světa. Přes 100 000 uchazečů. Mm-hmm. A tato byla opravdu absolutně nejhorší.
1: A na co fotila, nebo jako proč nejhorší?
0: Hele, jak to popisujou? Ty její fotky, proč vyhrála? Mm-hmm. Byly rozmazaný, useknutý, všude palec před objektivem a podobně. A za odměnu v té soutěži dostala přes 1 milion korun. Jedny aerolinky totiž chtějí dokázat, že Island je tak nádherný, že ho nezvládne zkazit ani ten největší fotografický antitalent. Mm-hmm. Šéf marketingu vyloženě dodal, jo. Jsme rádi, že jsme konečně našli našeho hroznýho fotografa. Tenhle projekt, tahle soutěž se povedla, protože lidi už jsou unavení z vypiplané dokonalosti. A když si to vezmeš, pravda, jak si každý dává záležet s tím, aby každá fotka byla co nejlepší. Mm-hmm. A najednou takovýhle bizár, no tak to prostě přitáhne pozornost.
1: Ty hele, ale kolikže vyhrá? Milion?
0: 1 milion korun.
1: Za milion bych tam dal ty palce klidně dva.
0: Taky.

0: Těší se Patrik,
1: Míša,
0: Roman,
2: DJ Baselicker,
1: Lenka,
3: Honza,
4: Tendy,
1: Soňa.
5: Kiss Party Live!
0: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: soutěž Rádia Kiss a letní pobyt ve Velkoodle Aréně.
1: Výherný signál, díky kterému vás možná čeká dovolená, úplně zadarmo zazněl a ten právě teď vychytala posluchačka Tereza. Teresko, dobré dopoledne.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tery, tak schválně, víš, o co právě teď soutěžíme?
2: Soutěžíme o pobyt v Rakousku.
1: Právě, přesně. Tak týdenní pobyt v Salzburgsku s polopenzí a nabitou kartou na více než 60 zážitků dle tvého gusta.
3: Celý týden ve hře, zítra budeme soutěžit taky, ale teď se nám jedná o tebe. A Terko, my budeme potřebovat znát, jak zní heslo. Heslo, které je na webu Wildcogger Areny. Takže, Terko, správné heslo pro dnešek?
2: Heslo je Adler Tony Weg.
3: Jenom pro info, to je vlastně zážitková stezka Orla Tonyho. Podél této stezky na vás čeká několik zajímavých zastavení, například Vysutý most, kuličkové dráhy, velký dřevěný šnek i přírodní hřiště s balančními a herními prvky a tak dále. No a Terko, můžeš začít slavit, jedeš na týden do Rakouska!
4: Je to tvoje!
3: Salzbursko se na tebe bude těšit, takže penzion

0: Penzí, všechno je to nachystáno a Wildkogel Arena pro tebe bude místo, kde si leto opravdu užiješ. Tak dobrý, Terko, spokojená.
1: Jo?
0: To je dobře. Skvělý.
2: Terko, měj se hezky a nezapomeňte kysát si ještě zítra, máte jednu šanci.
3: Wildkogel Arenu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.

0: Verona Hejboj nám dohrává právě teď na Rádiu Kiss a na Rádiu Kiss je připravený už taky Martin Hájek.
1: Nazdár. Tak člověče, kde máte tu malou?
0: No Míša vyrazila na festiák, člověče.
1: Kde Pindia? Na jaké pindě?
2: Něco na fotbalovém hřišti někde, něco nějaký, jaké jídlo se to jmenuje, Rockfor, nebo co to je?
1: Rockfor jídlo?
0: Rockfor jídlo.
1: Rockfor jídlo.
0: No,
1: Rockfor
0: jídlo. No.
1: Jo, to je festival Rockfor Eat.
0: To je dobrý název.
2: Heleď, Míša je na festiáku, snad poprvé v životě, říkala, že si to užije jako několika denně. Chudák malá, víme, jak to s počasím je.
1: A jako holí nebo přijímá kapely?
2: Jak holí?
1: No to se říká, ne, že jde na kšeft, jestli tam moderuje,
2: ne,
1: nebo...
2: Ne, jako přijímá, to,
1: přijímá,
2: jako host?
1: Přijímá hudbu.
2: Na parketě tancuje, okay. V pláštěnce se nám vyfotila, je moc happy.
0: Ano, je
1: připravená. Jo, tak to je člověče zajímavý.
0: Co ty, máš nějaký v plánu festiák vůbec tohle léto?
1: Hele, já tam
0: jako,
1: mám...
0: Nemyslím jako... pracovně, myslím jako užít.
1: Já tam, ne.
0: Dobrá, děkuju.
1: Ne, není zač. Já jenom pracovně, no.
0: Víš co, Martine?

0: DJ Murphy Brown a taky Becky Hill, to je to, co nás čeká už co nevidět hned po zprávách, jako další muzika, kterou budu diktovat.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jirka hlásí dopravní nehodu.
2: Čau, Jura z Brna. Z výjezdu z Husovického tunelu na směr Tomkovy náměstí je pravděpodobně nehoda. Já jsem teďka trošku jinde kousek, ale vidím to. To znamená, že se to přicpává, jo, z Husovického tunelu do vlastně na Tomkovo, na tu radiálu, co je ten výsuvný most, tak tam je to ucpaný.
0: Pak tady máme jedno auto na střeše.
3: Lidi, prosím vás, vy, co jedete z Pardubic na Hradec Králové po té rychloproudovce, tak za sjezdem na Stéblovou je tam auto na střeše, v příkopě, přece jenom to počasí to bude dávat, tak čau.
0: Děkujeme a ještě Libor.
4: Čau kysáci, aktuální dopravní nehoda u Kostelce nad Černými lesy v křižovatce na Jevany. Je tam střet osobních aut, probíhá tam vyprošťování, je to ve odbočovacím pruhu, takže bacha, i do toho nikdo nevletí. Jsou tam záchranáři.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku. Od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
8: Kdo pak to uklidí?
9: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
10: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
11: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
12: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
13: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
14: Venku dnes máme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a počítejme s občasným deštěm a ujedinělé i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
14: Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minor Roadster z roku 1939 s ženskou posádkou. Následoval další Roadster, který vyslal na trať ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Spojené státy druhý den za sebou udeřily na Írán, soustředili se opět na radarové základny a další zařízení u Hormuzského průlivu, která může Teherán používat ke svým útokům. Americký prezident Donald Trump slíbil, že údery budou tvrdé, aby donutili Írán podepsat dohodu o míru. A teď zpátky domů.
15: Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla MHD, anebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a kolony.
0: Sport.
14: Fotbalová horečka je tady, za mořem dnes začíná v pořadí 23. mistrovství světa. Světový šampionát se poprvé odehraje s 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v nadmořské výšce 1600 metrů. Za námi jsou zprávy a teď už začíná Dopolední Kiss.
16: A v dopoledním Kissu až do odpoledne do 14 hodin s vámi bude Martin Hájek, teď už DJ Murphy Brown a za chvilku dnešní téma.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
17: Be happy. What's going on?

0: Moc dobře povedený kousek Becky Hill a Galantis. Posloucháte Rádio Kiss, teď je 10 hodin a k tomu ještě 8 minut. Tak ještě jednou vás všechny zdraví, Martin Hájek. Pojďme na dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss, který dám jednomu z vás, který mi pošle nejzajímavější. A pozor, dneska bych to opřel o fobie. Jakou máte a z čeho fobie a proč, jestli to má nějaký základ? Jestli víte, kde jste takovou fobii chytli? Já třeba úplně nesnáším k smrti, jo. Ale už jsem se s tím jako docela naučil žít a ty menší už zvládám, abyste věděli, o čem mluvím. Jsou to pavouci, jo. To je pro mě něco, proč tohle Bůh jako vymyslel? Kdo vymyslel něco tak ošklivýho, jako je pavouk, jak to kouká, jak se to pohybuje? Já vím, že když se přiblížím k pavoukovi, tak že on má větší strach než já, jo. Ale to je takový... A u nás ještě, jak já bydlím na vesnici a jsme kousek prostě od těch luk a polí, tak se tam samozřejmě stahují takový ty hnusný, tlustý prostě. No nicméně, není to o mně, ale je to o vás. Takže jestli máte nějakou fobii, něco vám jako fakt vadí, jako mě třeba ty pavouci, tak mi pošlete hlasovku. A ta nejzajímavější fobie získá dneska balíček Rádia Kiss. Mě už v hlavě běží scénáře, co mi tam budete posílat, protože vím, že vy to jen tak nenecháte. Vy nenecháte takzvaně na ničem nic suchou a to je samozřejmě dobře. Takže probíráme vaše fobie. Chytrý telefon určitě máte, apku nainstalovanou taky, takže začínáme.
1: Kiss.

0: A 11, kdy posloucháte Rádio Kiss a my jedeme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss a probíráme fobie. Venca.
1: Ahoj, tak já největší fobie, kterou asi mám, tak je fobie ze zubaře. Jako já a zubař, to prostě nejde. Mám několik tetování, prostě nechám do sebe píchat jehly, ale jakmile jdu k zubaři, tak to je moje smrt. Tak ahoj, Venca.
0: Venco, máme to podobně, ale nemám to úplně jako fobicky založený, to ne. Mám respekt ze zubaře, bych řekl, takový jako přirozený. Nechce se mi tam moc, protože vždycky jako něco najdou. Oni si vždycky na mě něco najdou. Takže já to chápu, Venco, Jarouš.
2: Tak čau, tak jako já mám fobii hlavně z práce, no teda. Jinak jako fobii moc nemám, no. Tak čau.
0: No, tak to máme všichni asi tak nějak zhruba, že jo. Někdo to miluje víc, někdo míň jako tu práci, někdo opravdu má fobii jako silnou, někdo slabší. No tak to je takový běžný, Maruška.
3: Ahoj, tak já mám strašnou fobii z výšek a moje dcera Balunka má hroznou fobii z pavouku. Ahoj.
0: No a ty výšky já tam mám vlastně taky, já si nevyčistím ani okapy u svýho domu.

0: písničky Padapap. Dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss zní vaše fobie, Lenka.
1: Nejhorší pro mě je fobie z hadů a výtahy nemusím. Úzký.
0: A teď si představ, Lenko, že se ti otevře úzký malej výtah a tam sedí had a mává na tebe.
2: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
3: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
2: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku. 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Pokračujeme v dnešním dopoledním tématu na Radio Kiss. Kdy jsem vám zadal, abyste mi posílali apky, jakou fobii máte a z čeho? Kdyby náhodou se tam objevila prostě nás nějaká apka, no tak uvidím, jestli, nevíš, Páťo, nebyla tam nějaká ve stylu, jakože je tam fobie, ale třeba není popsaná? Ne, ne, dobrý, OK, abych to tady nemusel jako složitě vyhledávat. Tak kdyby náhodou vás tato lumpárna napadla, tak to popište aspoň trochu, kdybychom nevěděli, protože na světě je samozřejmě hromada fobí. Ševa.
1: Mám fobii z mítí žaluzí. Zrovna to dělám. 3 šiby, dohromady 189 žaluzí z obou stran. No, no tak si užívám volno. Nevím, jak nazvat tuto fobii, ale samozřejmě to je fobie. Horší práce není.
0: Žaluziofobie, normálně. Takhle, když nevíte, jak to nazvat, protože některé ty fobie samozřejmě se jmenují jako trochu jinak, než přímo předurčuje to, co vás v tom děsí. Jo? Jestli mi rozumíte, že ten název někdy nemusí úplně napovědět, o jakou fobii se jedná. Roman.
2: Ahoj, měl jsem fobii na jednu osobu a to byla moje bejvalá tchýně, Roman Mladá Boleslav.
0: Mike.
3: Ahoj, tak moje fobie jsou nohy. Prostě nebojím se ničeho. Ale nohy, prsty, holí nohy, prostě bez ponožek, ne, neexistuje, je to nejhorší věc na světě. Všechno s ponožkama, spát s ponožkama, mazlice s ponožkama, prostě všechno s ponožkama. Moje nohy mi nevadějí, ale ostatní nohy prostě má, mluvím o tom a mám husinu prostě. Ponožky na nohy patří, je to prostě ošklivý, nohy jsou prostě,
0: Majku, ale zajímavý je, že tvoje ti teda nevadějí, tak ještě Radka.
4: Ahoj Martine, tak já mám taky arachnofobii a akorát tak extrémní, že já se bojím pavouků i prostě jenom když jsou v televizi, jo, nebo kreslené a i takhle, jo. Ale víš, co je nejhorší na tom? Přítel si pořídil skákavku královskou, ten pavouček, a jemu utekla, takže já jsem přišla domů a pavouček byl na zemi. A já jsem chytla fajný záchvat.
0: Takhle,
4: ahoj, Radko.
0: Díky, Radko, ale víš, co se říká? Horší je pavouka nevidět, než vidět.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 10:45 do finále dnešního dopoledního tématu, kdy jsem vám zadal téma fobie, čeho se bojíte, čeho se štítíte, co je pro vás opravdu nepříjemný. Předtím, než si tady dáme topovku, kterou jsme si tady označili a říkali jsme, to je dobrý, to se nám opravdu líbilo, tento druh fobie, i když ze všeho, víte o tom, nechci tady dělat jako chytrý okýnko, ale ze všeho se dá vlastně i s fobií se dá svým způsobem vyléčit a dá se to napravit všechno. Takže Lukáš.
1: Čau Martias, tak největší strach mám, když se ráno zbudím vedle své přítelkyně, která se zbudí se špatnou náladou. To nikdo zažít nechce. Čau.
0: No to není fobie, ale to je prostě strach a to se taky dá léčit. To má určitě nějaký základy z minulosti, většinou si tohle neseme jako děti. To znamená, jestli ty si v dětství neměl strach, že mamka bude ráno naštvaná, že něco neuděláš. Patrik.
2: Já mám fobii z mojí tchýně. Kdykoliv, když k nám přijde na kafe, tak přijde s velkou taškou. Já mám takovou fobii, že v té tašce má věci a začne si je dávat k nám do skříně. To je takový masakr. Nemůžu kvůli tomu spát.
0: Takhle, když kvůli tomu nemůžeš spát, je to dobrý. A představ si, že by se ti to dostalo do každodenních snů. A teď by si se probouzel úplně spocenej, vyřízený a viděl bys tu tchýni. Jak říká, slyšíš tu hudbu, to se k tomu hodí. Vchází do dveří. Nese velkou modrou tašku. Proč modrou? Třeba červenou, to je jedno. Nese velkou červenou tašku. Otvírá skříň. Skříň vrzne. A mě vrzne brzo ruka. Jirka ještě do finále, předposlední kousek.
3: Ahoj Matias. Tak já mám obrovskou fobii z oslav. Vždycky, jak já se dozvím, že jsme pozvaní na nějakou oslavu, na svatbu a podobně, tak prostě dostanu fobii a hledám důvod, jak se z toho vymluvit, abych tam nemusel. Nevím proč, prostě nemám rád tyto akce.
0: Ježíš Maria, já jsem tam dal něco jiného. Co se mi směješ? Jsem tam chtěl dát tady to tralala, to nevadí. OK, takže tím výherním to výherní hlasovkou bude Skejby.
4: Tak já například mám strašný strach z uzavřených prostor. A to se projevuje tak třeba, že půjdu kolem hospody a bude zavřená.
0: No! Tuhle fobii my jsme si tady s Patrikem, který se mi tady tlemí, když náhodou zmačknu něco jiného, než mám. Tak tuhle fobii vlastně my jsme si uvědomili taky, protože Patrikovi děkuju samozřejmě, že mi dneska nastřihal tyhle všechny hlasovky, které jste sem posílali. Takže děkuju samozřejmě za hromadnou účast vašich fobií, některý si ještě schovám. K některým svým fobiím, krom arachnofobie, kterou jsem tady zmiňoval, se ještě dneska vrátím a Skejby mu samozřejmě gratuluju a posíláme balíček Radia Kiss. A teď Benny Benassi a Denny.

0: DJ Snake ve vysílání Rádia Kiss a já už tady budu ladit muziku, co vám budu diktovat v příští hodině, kdy si zavzpomínáme opět samozřejmě na to nejlepší o 90, což tady diktujeme, takže i u mě mezi 10 a 14 hodinou Fun Factory anebo Denzel.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Mám tady třikrát dopravní nehodu, k té první došlo na silnici 602, je to u obce Hubenov v okrese Jihlava, dva osobáky v sobě. Další dopravní nehodu čekejte v ulici Slámová v Prachaticích a taky do třetice dopravní nehodu v Praze, je to v ulici Jeremenkova, dva osobáky v sobě. Jděte opatrně a jak jinak šťastnou cestu.

0: každý den.
1: Mami, kam pojedeme o víkendu?
2: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
1: Hop a tradá, to zní jako...
2: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
1: A co tam je?
2: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
1: Hopstráda!
2: Hopstráda.cz.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Tak to je teda bomba!
4: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
5: www.elvaprofi.cz.
4: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
9: Radio Kiss počasí.
10: Venku dnes máme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a počítejme s občasným deštěm a ujediněle i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Největší problém českých škol jsou podle rodičů jídelny. S těmi je spokojených průměrně 60% rodičů. V případě vyučování je průměrná spokojenost na úrovni 78%, ještě výše je pak družina 83% a nejlépe vychází třídní učitelé 85%. Spokojenost se školním stravováním se navíc dlouhodobě nemění. Obyvatelé slovenského města Šala, které leží v Nitranském kraji, čelí neobvyklé situaci. V poslední době zaznamenali velký výskyt obřího hmyzu pro ně neznámého druhu. Odborníci jsou ale v klidu. Pro člověka prý není toto zvíře nebezpečné. Jednat by se mělo o žhalku obrovskou. A teď zpátky domů.
11: O víkendu se do Jičína vrátí motocyklová cena města Jičína. Závod pravidelnosti naváže na slavnou tradici ceny prachovských skal a nabídne atraktivní podívanou pro fanoušky historických motocyklů. Řidiči i cestující veřejnou dopravou se ale musí připravit na dopravní omezení. Pro KIS Blanka Holoubková.
9: Sport.
10: Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka, která si v úterý na londýnské trávě užila vítěznou čtyřhru po boku legendy Siriny Williamsové, vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje dopolední KIS.
12: Těšíte se na Vánoce? Já moc! Já moc! 11.02 Fun Factory.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Další vzpomínka, tentokrát je mileniový kousek Denzel a Pump It Up. Posloucháte Radio Kiss, je 11.09, je s vámi Martin Hájek. Nevím, jestli jste to zaznamenali, abyste si neříkali, co je to dneska za mikrofonem za blázna tam ve studiu. Když jsem tady se ptal vlastně hypoteticky, ona to byla taková jenom jako, taková, jak se říká, taková otázka do pléna, na kterou člověk nemusí odpovídat, jestli se těšíte na Vánoce, protože tam nám zazněl jeden takový vánoční jingle. Jestli nás posloucháte pravidelně, milí kysáci, tak víte, jak to chodí u nás v rádiu. Tady, aby o dobráka člověk zavadil, že jo, my jsme tady taková parta. Já tomu říkám, že všichni mají kamarády, jenom já mám je tady v rádiu, jo. Takže občas tam někdy něco vymění, někdo, nevím, kdo to, přijdu na to za chvilku, že jo. A pak se směje za dveřma, ha, ha, ha, jak ten kluk si s tím poradí. Já jsem původně chtěl tady mluvit ještě o arachnofobii, ale když tady teď jako chválím ten náš kolektiv opravdu vytříbený samých umělců, to parta hits kamarádů, tak vlastně si to nechám až za chvilku. Takže teď Emily a Ondřej Kandrač a za chvilku taky vzpomínka mimochodem na 90, kterou já jsem miloval a mám jí snad ve všech verzích, který vyšly. Alex Party, Don't Give Me Your Life, už za chvíli na Kissu.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: tohle byl ten případ písničky, o který jsem tady mluvil, že ji mám opravdu doma, musím říct, snad ve všech verzích. Takže Don't Give Me Your Life a Alex Party ve vysílání Rádia Kiss. A jinak já jsem tady mluvil ještě o těch fóbích, které jsme tady měli v rámci dopoledního tématu za balíček Rádia Kiss. Tak já jsem jenom chtěl říct k té vlastní fobii, kterou jsem to vlastně celý odevřel, což je arachnofobie. Kdy opravdu mám jako... Já malinký ho už vemu do ruky, jo. Hlavně mám děti. To znamená, ty kolikrát zakřičej, tati, tati, pavouk. A já, no tak samozřejmě je tam pavouk, tak ho hlídejte, protože já jsem říkal, horší pavouka nevidět, než ho vidět. Tak jsem říkal, musíte ho hlídat, kam zaleze, abych já ho dokázal potom vysát, jo. Takže já si jako na tomhle trochu ujíždím, že pak je jako vysávám ty pavouky a jednou si pamatuju, že v rámci mý arachnofobie mě z toho chtěl někdo vyléčit a přines mi k narozeninám jsem dostal tarantuly. V krabičce teda, už jako pod sklem, jo. Nějakou tarantuly z Chile. Ale velikou tam měla v průměru, tak já nevím, 15 centiáků, možná 20. To, možná i přes. A to bylo chlupatý, strašný a já jsem nevěděl. A teď jsem ten dárek takhle rozbaloval a ve chvíli, kdy jsem viděl, že je tam ten pavouk, tak jsem vyskočil a letěl jsem prostě 10 metrů přes celou tu místnost. A nakonec jsem si ho teda vystavil a měl jsem z něj radost do chvíle, než jsem tam nějak uklízel a on mi upadl na zem a tím, jak je ten pavouk vysušený, tak se samozřejmě úplně rozpadl, jo, na kousky, jo. Ale malinký ho už vemu, ale jinak brr, hnusný je to, hnus.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Mám tady takovou vnitřní myšlenku ohledně muziky, jo. Mám takový pocit, že třeba ty dřívější kusy hudební ve mně nechaly mnohem víc třeba vzpomínek a tak podobně. Jo. Je pravda, že některé ty současné kapely jsou fajn, samozřejmě to, co tady hrajeme, je to nejlepší, je to výběr, mimochodem podle vás, podle toho, co se vám líbí, tak my vám pouštíme a musím říct, že třeba to, co jsme teď slyšeli, ale nejsou pecky, které by jakoby mi přinášely nějakou vzpomínku. Takhle, je možný, že za 20 let samozřejmě budu mluvit jak, jo. Ve chvíli, kdy si tuhle pecku pustím za 20 let, jo, pokud pán bude a ještě tady budu otravovat, tak si pak řeknu třeba, jo, to si pamatuju vlastně, to bylo to, když mi kolega Patrik Peltán vyměnil ten jingle za vánoční, jasně, je to možný, ale teď mám spíš pocit, že na mě fungujou třeba ty starší věci a pozor, když jde o vzpomínky mimochodem, který tady budu mít za chvilku třeba Bobby McFerrina, mezi tím ještě si zahrajeme třeba Calvina Harrise a Ellie Goulding, tak musím říct, že já to normálně vidím opravdu širokoúhle s prostorovým zvukem a dokonce k tomu mám někdy i nějakou vůni. Opravdu si vzpomenu na nějakou vůni, v případě nevím, co to bude Bobby McFerrina, to nevím ještě, to přijde, když tak vám to řeknu za chvíli.
1: Radio Kiss, to nejlepší
2: od 90.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní teambuilding, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz

to svoje kolo. Já říkám, no, 2 roky jsem na něm nejezdil a párkrát na něj napršelo, jak je takový zrezlý a musel bych ho dávat dohromady, ale hlavně už má jako za ty 2 roky, jak tam jako leželo a ten sníh a všechno, co ho nechal venku prostě. A tak říkám, a pak to sluníčko, tak spuchřeli ty pláště. Takže vlastně už nemá kola a ona mi říká, aha, takže když je to kolo bez kol, tak už to není kolo, ale olo. Říkám, přesně tak. Kolu, který nemá kola, vlastně se říká olo. Takže my dneska máme 3 kola doma a měli jsme i 1 olo, ale to už jsem rodal, takže teď už nemáme nic. Takže teď si zahrajeme další pecku. Tady je vzpomínka na mého Best of Paul Fandyka, Foreign Angel.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Mám tady pár kousků od vás, respektive konkrétně dva, což v podstatě ano, pár jsou dva. Takže dopravní informace přináší zaprvé Vláďa.
2: Od Moravské Třebové na Hřebecký tunel, jak je tam stoupání, tak ještě před ním je nákladák s přívěsem ve škarpě, lidi tam na boku a budou ho vytahovat.
1: Děkuji, Mírka.
3: Mezi Hořovicemi a Zálužím cisterna v příkopu.
1: Jo, děkujeme, šťastnou cestu. Jsem si neuvědomil, že je to tak kratoučky. Děkujeme.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Zahradní židle? Máme! Grily? Máme! Sprchy? Máme! Venkovní kuchyně taky máme! New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na zahradnitrendy.cz nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové.
3: www.zahradnitrendy.cz Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
6: Radio Kiss počasí.
7: Pro dnešek panuje proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území jsou přeháníky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty se napříč republikou pohybují kolem 18 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to dnes uvedla Národní rozpočtová rada. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Švédská vláda ustupuje od svého plánu snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Dnes to podle agentury Reuters oznámil švédský ministr spravedlnosti Strémer. Uvedl, že návrh nemá dostatečnou podporu v parlamentu, proto vláda připraví nový návrh, který hranici sníží na 14 let. A teď zpátky domů.
8: Karlovarský kraj vybral firmu, která za necelých 640 milionů korun přestaví urgentní příjem v chebské nemocnici. Práce začnou do měsíce a hotové by měly být příští rok v létě. Dodejme, že kraj v nemocnici zároveň teď projektuje prostory pro magnetickou rezonanci a chystá stavbu heliportu. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: A my jdeme na poslední dnešní společnou hodinu. Je s vámi Martin Hájek, to nejlepší o devadesátek, ale na začátku máme Pitbulla a Christinu Aguileru.
10: To nejlepší. Od devadesátých let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Stejně tak jako já, vždycky, když si něco přinesu do studia. Já se přiznám, že jako nejsem úplně příznivcem tady jedení, jo. A moji kolegové většinou si sem něco jako přinesou, třeba odpolední jump, jako Magda, nebo prostě to je jedno. Já jsem nechtěl jmenovat Radka, protože on pak přijde a zase mi něco provede za to, když řeknu jeho jméno. S nějakou takovouhle souvislostí. A oni si sem přinesou vždycky jídlo a já pak nemůžu skoro mluvit. No a když si ho přinesu já, tak sice mi nevadí, že si přinese někdo jiné jídlo, ale zase mám gastrodemenci. Protože se prostě naplácnu a pak tady koukám do těch monitorů s takovým výrazem, jak bych vám to řekl, když na mě není vidět. Takový výraz, to pochopíte. Jako, jo, přijdu k těm monitorům, tady k mikrofonu a udám. Takže naštěstí dneska jsem si přinesl jídlo, ale udělal jsem to jinak. Jedl jsem to po kouskách asi 2,5 hodiny. Takže mám pořád hlad, ale vlastně jenom takový vnitřní svůj nebo mozkový, ale jinak vevnitř jsem najedený asi s největší pravděpodobností, takže žádný se naštěstí nekoná, protože za chvilku nás čeká moudro. A to by to dopadlo. Radio Kiss. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: představovat a teď nás čeká moudro a já budu vlastně paběrkovat ze svých domácích takzvané luhu a hájů, vemu něco z domova, co mi nedávno říkala moje žena, když jsme se o něčem dohadovali a já jsem přišel s takovou jako drobnou obavou na nějaký téma, ale to není až zas tak podstatný jako to, co mi na to řekla, tak já bych vám to dneska předal a můžete to používat.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Tak tedy dnešní moudro dne z našich domácích zápisků rodiny Hájků, konkrétně mých a mé ženy. Nech to bejt, ty ťuňťo.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

tady různě procházím, no, nějaký zajímavosti, co na mě vykoukne, několikrát stačí palcový titulky, stejně tak jako v tomto případě, že rozuřená zákaznice v Číně házela po obsluze fast foodu plastová brčka, konflikt zachytila kamera, podíval jsem se na to a vlastně se mi hned vybavilo, jak já mám chuť taky házet brčka vlastně. Že taky se stávám rozuřeným zákazníkem a já vám řeknu, ve kterých dvou případech, já myslím, že si v tomhle budeme notovat. Za prvý, bych nejradši vždycky hodil nejenom brčko, ale celou lahev takových těch víček, jak teď se v rámci ekologie, aby se ty víčka nikde neválely a tak dále. Já to samozřejmě chápu na jednu stranu. Určitě ano, jsem za. Ale jak oni je přidělávají k těm lahvím? A kolikrát to nejde utrhnout, jo? Já to stejně trhám, já prostě, nebo chci to aspoň utrhat. Jako nechám to tam, většinou to tam nechám, někdy jako se naštvu, protože to víčko, jak je přidělaný a já se napiju, tak mi takhle sklouzne a většinou do něj trochu nateče a hned mě to poleje, jo? Takže v tom jsem trošku jako asi nemotornej, měl bych se to nějak naučit, nebo nevím. Tak to mě rozčiluje. A pak, když jsem tady koukal na tu paní s těma brčkama, tak já vím, že kolik plastových brček, nedávno jsem četl nějakou studii, kolik plastových brček se vlastně vydá v různých fast foodech, takže začali dělat papírový. Jo. A to papírový je fakt výborný. Po hodině, když si ho tam necháte a pijete pomalu, že jo, tak potřebujete hned nový, protože to se úplně rozmočí, jako. To se rozloží na prvočinitele a nedá se pak z toho pít. Tak to je druhý příklad, kdy jsem steklý a tady tu rozuřenou zákaznici v Číně tak nějak trochu chápu. Radio Kiss.

0: prostě, když je to takovej rozjetej vlak na Sibiři třeba a furt jede, jestli je tam sníh nebo není, je to úplně jedno. 13.46, u nás jestli se bude chumelit nebo nebude, pořád budeme hrát to nejlepší o 90. Magda už dorazila do studia, nevím, jak to bude dneska s Radkem. Prosím, přijde Radek nebo...
1: Ano,
0: přijde, tak je to fantastický Radek, taky dorazí, já jsem ho potkal tento týden, nevím, kdy to bylo, hned ze začátku, někdy v úterý, a potkali jsme se na chodbě, já už jsem odcházel ze studia, Magda už tady byla, a Radek měl normálně, vypadalo to, že na jedno

nevidí a druhý má v zátylku, jak byl šedivej z té dopravy. A zrovna pršelo, tak včera nebo předvčírem to bylo. A říkal, vůbec tam nechoď. Já tam už nepůjdu nikdy. Jaký bylo počasí a je pravda, že tady teda hodně pršelo, takže byl takový trošku na mrtvičku vypadal. Tak dneska, ale předpokládám, že v dobrý náladě, samozřejmě vždycky v dobrý náladě. Odpolední jump už za chvilku a loučí se s vámi Martin Hájek a zítra v 10 hodin naposledy tento týden za kolegu Michala Kavalčíka. Mějte hezký den. Rádio.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, my vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne. Pojďme společně nejdříve na dopravu a máme tady zprávu od Lukyho, který ví o nějakém trablu okolo Prahy a letiště.
2: Kdo jedete směr od tunelů, směr letiště, tak se obrňte nervama, stojí to tady, sem tam občas to popojede.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 206. kilometr. Bouralo se na D0 konkrétně dvakrát. Poprvé je to výjezd na D10, exit 58, a potom je to ve směru na Ruzyni, 18. kilometr.
3: Hezké odpoledne, Otrokovice na Zlínsku, Tomáše, Bati třída, tak tady se bouralo stejně jako v Praze, je to pod Vartou.
1: A my startujeme odpolední jump.

0: Rando odvysíláme. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
2: Kdo pak to uklidí?
3: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
4: WaveSport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! WaveSport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. WaveSport. Více informací na www.wavesport.cz.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
7: Mami, kam pojedeme o víkendu?
8: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
7: Hop a tradá, to zní jako...
8: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
7: A co tam je?
8: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
7: Hopstráda!
8: Hopstráda.cz.
9: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
10: Radio Kiss počasí.
11: Pro dnešek panuje proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území jsou přeháníky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty se napříč republikou pohybují kolem 18 stupňů Celsia.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Řetězec supermarketů Penny ve čtvrtek 18. června uzavře své prodejny už v 17.30 namísto obvyklých 21 nebo 22 hodin. Důvodem je zápas české fotbalové reprezentace na mistrovství světa, který začíná v 18 hodin. Řetězec totiž chce zaměstnancům umožnit sledovat utkání proti Jihoafrické republice od začátku. Soud v Bavorsku rozhodl, že Google je přímo zodpovědný za obsah a pravdivost souhrnů ve výsledcích vyhledávání, které společnost sestavuje pomocí umělé inteligence a předkládá uživatelům. Současně přikázal nejpoužívanějšímu vyhledávači světa, aby skrze tato AI shrnutí přestal poškozovat pověst dvou společností. Byly to právě oni, kdo se na soud obrátil. A teď zpátky domů.
12: Archeoskanzen Vítku v Dvůr nad Chrastavou je letos nově otevřený každý den. Návštěvníci si tak mohou lépe přiblížit život v raném středověku a poznat tehdejší způsob života. Každodennost tehdejších obyvatel představí jedna z největších akcí sezóny, a sice Řemeslnický den 20. června. Pro KIS Lucie Sinková.
10: Sport.
11: Fotbalisté Kanady jako druhý ze tří hostitelů vstoupí do mistrovství světa. V pátek je v Torontu čeká Bosna a Hercegovina. Země javorového listu bude při třetí účasti na světovém šampionátu usilovat o první vítězství. Všech šest předchozích zápasů prohrála. V sobotu rozehrají turnaj i zbylé dva týmy ve skupině B. Pořadatel minulého šampionátu Katar narazí na Švýcarsko. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
13: Je tady 14. hodina, minutka nějaká navíc a začíná nám odpolední jump.
14: C-Block, ty jsou na startu stejně jako my dva, hezký odpoledne.
10: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS.
13: Be happy.

0: Přátelé, tady 11. června 2026 startuje odpolední jump. Svátek má dneska Brno,
1: všechno nejlepší a okolí samozřejmě.
0: Bruno. Velice se omlouvám, svátek má dneska Bruno.
1: Co je na tom jako ošklivýho, tak Brno by bylo určitě rádo, že by mělo svátek. Dneska, měli by důvod.
0: Můžeme to klidně zavést nově do kalendáře, myslím si, že to asi Brno ještě
1: nemá. Ale oni mají určitě samozřejmě, jako každý město má nějaký svůj svátek založení a tak dále, historicky. Ale prostě, proč? Dneska Magda rozhodla, že bude mít Brno a Bruno svátek.
0: Hezky se to bude pamatovat. Tak. Nicméně, užijte si svůj den. Znáš nějakýho Bruna?
1: Myslím, že někdo z celebrit má Bruna. Jako pojmenovaný, ale
0: nevím,
1: kdo.
0: Máš pravdu. Já jsem znala jednoho Bruna, byl to bratr mého ex-přítele, byli to oba dva Italové, jmenoval se Bruno Babolin. Hmm. Bylo to jako hrozně zajímavý jméno, takže určitě...
1: A pak je film Bruno a to je Sacha Baron Cohen.
0: A to je přesně, tam on je takový ten blondětej, trošku jako, na 4%.
1: Takový divnej je. Takový,
0: dobře, tak si užijte svůj den a hlavně si užijte taky s náma a s odpoledním. Čau,
1: zdravíme do Brna.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Filmové hudební protiklady.
1: Přátelé, přátelé, přátelé, my si nedáme teď hudební protiklady, ale my si dáme teď úplně něco jiného. My si dáme Kiss hit v jedné vteřině, už to tam nech. A já jsem ti vybral dneska pohlase na první dobrou rozpoznatelnou holku.
2: Jo.
1: Já myslím, že ji rozpoznáš raz, dva.
2: Ano, dobře.
1: Vlastním jménem vlastně asi do dneška nevím, jak se vlastně jmenuje. Já jsem to asi nikdy ani nehledal.
2: Okay.
1: Já jsem to asi zaregistroval,
2: dobře.
1: Ale ona má pseudonym.
2: Pseudonym, dobře, tak to jsem zvedá. Takže je to ženská teda, okej.
1: Okay. Úplně easy peasy.
2: Ej, je to Pink!

0: Kecáci, my se teďka podíváme do knihoven. Ty jsi vášnivý čtenář, chodil jsi někdy do knihovny, nebo spíš moc ne?
1: Chodil, půjčil, nepřečet, nevrátil. A tak dále. A teď to má můj syn, akorát s tím rozdílem, že chodí do knihovny, půjčí si, přečte to, ale pak ho musíme poposterkovat, aby to vrátil. Ale čte. Oproti mně, o 1000000%.
0: Spousta lidí dneska už třeba moc do knihovny nechodí, protože všechno sežneš víceméně třeba i na internetu a tak dál. Ale prostě půjčit si takovou tu jako voňavou prostě knížku, víš, jako
1: to je krásný. Do knihkupectví.
0: Jo, je to boží.
1: To čerstvý, voňavý, wow.
0: My se podíváme za chviličku tady v odpoledním jumpu do Dánska, kde mají samozřejmě taky knihovny, ale člověče půjčou tam trošku něco jiného než knihy.
1: Ale je to knihovna.
0: Je to knihovna. Jo.
1: To se zhradavit, co to bude teda.
0: Tak leďte dál, uslyšíte.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

0: Kysáci, my teďka vyrazíme společně pomyslně tak trošku do Dánska, protože stejně tak jako u nás, tak i v Dánsku mají knihovny. Což o to? To je jako úplně běžná věc, jako myslím si, že téměř všude na světě.
1: Jo, téměř. Všude úplně ne, ale téměř.
0: Téměř. Jenomže v Dánsku, kromě obyčejných knihoven, tak také mají knihovny, kde si můžete místo knihy půjčit člověka.
1: No to my máme tady taky, to jsou takový ty podniky noční, ne? Co? Oni tomu říkají knihovna, jo? To je
0: oni
1: dobrý.
0: To byla červená knihovna, taková trošičku, jako. Ale tady tenhle ten nápad vlastně vznikl v roce 2000 v Kodani jako součást hudebního festivalu. Je to jednoduchý. Místo knihy se půjčíte člověka na 30 minut, aby, prosím vás, žádný zvrhlosti. Člověka, jehož příběh byste v normálním životě třeba nikdy neslyšeli. Jsou to třeba imigranti, lidé s postižením, bývalí závislí, prostě nějaký zajímavý
1: životní příběh.
0: Životní příběh. Vy prostě takhle přijdete, řeknete si, jo, hele, tohle by mohlo být třeba i nějaký veteráni, víš, jako lidi, co zažili válku.
1: Může to být zajímavý.
0: Jo. A takhle si prostě místo knížky půjčíte člověka, který vám ten příběh hezky vodu vypráví.
1: Ty jo. Já, kdybyste chtěli si poslechnout za nějaký drobný mrzký peníz, jak jsem prokalil posledních 25 let, tak můžu přijet.
0: Já ale garantuju.
1: Jenom vám říkám, že se do půl hodinky nevejdem.
0: To ne.
1: To se nevejdeme.
0: Ale já vám garantuju, že to bude rozhodně stát za to. Já to tady mám někdy občas zadarmo a je to fakt pecka. Takže
1: jsou to zajímavý příběhy, ale říkám, no, no. Nějaký drobný peníze.
0: Kolik stojí půjčovný Radka Hrdiny?
1: To záleží, ale je tam věrnostní kartička. Každá desátá naštěve zdarma. Odpolední jump od dvou do

0: Kysácky jsem za volantem po celé republice.
1: Slyšíte naprosto správně, Kysáci, jsou tady dopravní informace. Luky pro nás má zprávu.
2: Kdo jedete od letiště směr k tunelu, tak to stojí. Je tam čerstvá nehoda, teď tam byli hasiči, takže to vypadá trošku na díl. Stojí to už od nájezdu na od Chomutova.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu. 206. kilometra bouralo se bohužel v Liberci a to je v ulici Břetislavova.
3: Dvě čerstvé dopravní nehody jsou také v Praze. Je to ulice Svornosti a Benešovská. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: šišáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří odspávají, banku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Tak to je teda bomba!
5: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
6: www.elvaprofi.cz.
5: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
8: Pro dnešek panuje proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území jsou přeháníky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty se napříč republikou pohybují kolem 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Benzín v České republice od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se téměř nezměnila. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun 47 haléřů. Před týdnem bylo o 76 haléřů dražší. U dieselu se cena od té doby snížila v průměru o 3 haléře na 38 korun 35 haléřů. Slovenská siamská dvojčata podstoupila dva dny po narození v bratislavské nemocnici první operaci. Zákrok proběhl v souladu s předpoklady, pacientky ho zvládly bez komplikací. Ve stabilizovaném stavu je také jejich matka. Skutečnost, že dvojčata jsou srostlá, lékaři zjistili až ve vyšším stádiu jejího těhotenství. A teď zpátky domů.
9: V restaurátorské dílně v Žamberku začíná ožívat unikátní kus železniční historie. Do roku 2028 tady vyroste plně funkční replika lokomotivy Moravia. Ta se v roce 1837 jako první parní stroj projela po české železnici. Konstruktéři slibují autenticitu, včetně dobových materiálů.
0: Sport.
8: Basketbalistky odstartovaly třítýdenní úvodní přípravu na zářijové mistrovství světa v Berlíně. Po dvou kempech v Praze na Královce ji zakončí v Mariánských Lázních, kde se pak opět sejdou 3. srpna. Před šampionátem se hrají i 5 přípravných zápasů. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
10: Muziky na chystaní třeba El Profesor nebo NSYNC, oblíbený u Magdy.
11: Velmi oblíbený u mě, hlavně v Dma s Ráďou na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Budeme spolu cestovat, protože se nablíží sezona, nebo možná už to někteří máte, protože co si budeme? Někdo úplně nejezdí rád o prázdninách, ať je to třeba kvůli řevu dětí, nebo kvůli teplu. Nemají rádi úplně jakoby ty pařáky.
1: Jasně.
0: My půjdeme do Sardinie, kde už tohleto vyšlo v platnost, takže jestli tam pojedete teď, v sezóně nebo po, je úplně jedno. Ale budete možná nad tím kroutit hlavou, což je to tam na té Sardinii vymysleli a je to takový divný pravidlo.
1: Divný, takže nemůžeš říct, jestli to pozitivní, negativní.
0: Jako pozitivní asi to v něčem je, ale aha, pro tebe jako pro člověka úplně moc ne.
1: Aha.
0: O co jde? Jde o turisty a jde o pláže na Sardinii. Za malou chvíli na Kisu.
2: Jump. Odpolední Jump.

0: dneska dozvíme tady v odpoledním jumpu na Radio Kiss nějakou zajímavost o Sardinii, takže pokud tam třeba míříte teďka na Dovču, tak dobře poslouchejte.
1: V tuhle chvíli je to velmi známá pláž Punta Molentis na jihovýchodě Sardinie. Ta je velmi oblíbená, je i v guidech a prostě doporučují věc se na ní podívat. Ona je fakt krásná, je tady fotka. Mm-hmm. Jenže v letošní sezóně přichází s novinkou a k tomu se připojí i další pláže. Návštěvníci, kterým pozor, je mezi 10 a 65 lety, si nesmějí dát na pláž slunečník. Nesmí. Je vám 9 a méně, 10 a méně, jo, můžete.
0: OK.
1: Takže aspoň ty děti. Aspoň a ty pak děti. Jsou to ty staří, ve vší úctě k ním, 65 plus. Ty můžou taky. Ty ostatní se budou pálit.
0: Budou se pálit, teďka vznikají nový, ale pracovní příležitosti pro takzvané revizory deštníku. Slunečníku, pardon teda.
1: A to je?
0: No, když budou chodit a kontrolovat, jestli podle občanek, jestli je kolik je let, že? Tak když uvidí puberťáka, tak tam je to asi úplně jasný, že? Ale...
1: No, když uvidí děcko, tak to asi jo, no, že? No, těch starších už to bude jako to. Mm-hmm. No, a ještě pozor, přátelé, přicházejí oproti loňskému roku s 10-eurovým vlezným na pláž.
0: Wow.
1: Nemáte tam skoro nic, jenom že tam můžete být.
0: Tak, to je mazec.
1: A tímto rozhodnutím počítejte na Sardinii na více pláží.
0: Ono totiž samozřejmě teďka všude po Evropě ta turistika se na to leto brutálně zvedne kvůli samozřejmě veškerým těm problémům,
1: zvedne, no.
0: Takže oni samozřejmě to nějakým způsobem takhle si pošefujou. No. Hele, a takový ty slunečníky, co jsi měl jako na hlavě, víš, takový ty...
1: Rozumím.
0: Víš, deštníčky na hlavu.
1: Takový, takový ty... Ono to měl asi 30-35 cm,
0: no,
1: jenom takový...
0: Barovný, jako, takový
1: no,
0: barovný takový ty.
1: No, no, no.
0: A to je povolený? Aspoň bylo.
1: To je povolený, ale to za tři pade. Nevím.
0: Tak aspoň to.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio K.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Kiss. Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Celý svět samozřejmě teďka šílí po fotbalovém šílenství mistrovství světa. To nás teďka samozřejmě pár týdnů bude čekat a zajímat, ale my si na chviličku od toho odskočíme a mrkneme dneska na hokej.
2: Po třech letech u seniorského národního týmu českého se hokejové chtěl říct Bůh, no a přivez prostě jako zlato, no, nebo ne, přivez jako víš doma, no, je to takový polobůh. No. Radim Rulík vrací na klubovou úroveň a jeho působení na střídačce Kladna bude pikantní i proto, že vůbec poprvé v kariéře povede i svého syna. Rytíři ve čtvrtek oznámili, to znamená dnes, že podepsali smlouvu s 29-letým obráncem synem Adamem Rulíkem, jenž za ně uplynulé sezóně odehrál i dva zápasy jako výpomoc Karlových Varů. Takže Rulík na střídačce.
1: Hezkým.
2: A druhej v poli na bojišti.
1: Jak to takhle vypadá v tom sportovním světě, když je to otec a syn? Já vím, že třeba v některých branžích to třeba nemusí úplně fachat, jako fungovat.
2: Je to individuální. Jo. To individuální, i když se koukneš do historie, může to fungovat naprosto skvěle. Stejně jako to, že to může být úplně jako na prd.
1: Jo.
2: Ale tak na to si budeme muset počkat ještě pár týdnů. Ale jak si říkala, teď si dáme fotbal, tohle je jenom informace pro fanoušky extraligy ledního hokeje, především pro Kladno. Rulík a Rulík v Kladně.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Pranky Body Jam.

0: práci už jenom den a pár hodin k tomu navíc nám zbývá, nebo hlavně teda vám zbývá, abyste se zapojili do naší soutěže, která probíhá v tuhletu chvíli na Facebooku Rádia Kiss. A být váma, tak to ještě koukám stihnout, protože tahle ta soutěž opravdu stojí za to.
1: No protože vy můžete vyhrát z mobil pohotovostí Xiaomi 17T Pro, což je samozřejmě mobilní telefon. A pozor, když si u mobil pohotovosti vyberete tento napušený mobil, o který se soutěží, tak za pouhé napsání recenze na tenhle mobil můžete získat elektrokoloběžku v hodnotě 7000 korun úplně zadarmo. Takže dá se říct dva v jednom.
0: Neskutečně.
1: Ale já bych to spíš jako nazval jako big, jako akce.
0: No jasně.
1: Takže pokud ho nevyhrajete, ale pořídíte si, pozor, ještě za super cenu.
0: Ano.
1: U mobilní pohotovosti tenhle mobil, tak napíšete recenzi a máte koloběžku zadarmo. Tak, wow, elektrokoloběžku.
0: Tak to koukejte stihnout do zítřka do 18. hodiny. Facebook, Radio Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: V tuhletu chvíli jsou před námi dopravní informace. Připomínáme, kysáci, pokud i vy o něčem víte, co se na našich silnicích a dálnicích děje, tak se vůbec nezdráhejte, pošlete nám hlasovku přes naši aplikaci Rádia Kys. No a já už pro vás mám jednu nehodu, která se stala v Ústí nad Labem, a to v ulici Drážďanská.
2: Poděbrady, Jiráskova a Zlín nábřeží, tady všude se bourá.
1: Šťastnou cestu s Rádiem Kys.

0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop.
6: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
8: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Bančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
9: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
10: Zítra bude oblačno až zataženo a postupně se objeví občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 13 až 18 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme až 20 stupňů a na horách kolem 9.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Snižuje se počet státních zaměstnanců. Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 432 130 lidí. Proti loňsku se počet státních zaměstnanců snížilo o 56 831. Zejména převodem nepedagogických pracovníků na obce a kraje. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. A teď zpátky domů.
11: Obyvatelé Chodova i návštěvníci letošní Vavřinecké pouti se mohou těšit na návrat městského ležáku. Kromě piva letos město nabídne také dvě nové nealkoholické limonády, jejichž příchutě pomohly vybrat samotné děti. Limči budou s příchutí maliny a manga a ochutnat je můžeme na Vavřinecké pouti. Pro Kiss Lucie Sinková.
0: Sport.
10: Majitelé FC Slovácko se nebránili jednáním o vstupu nových investorů do klubu. Akcionáři to uvedli v prohlášení na webu, kterým reagovali na veřejnou výzvu nejvěrnějších fanoušků z kotle k prodeji prvoligového celku z Uherského Hradiště. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
2: My Blance za zprávy děkujeme, je tady druhá polovic odpoledního jumpu.
1: A pěkně z Ostra, s Barakudou na Kisu v odpoledním jumpu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Radio Kiss, taky odpolední jump už po čtvrté hodině. Před náma je celá druhá polovina. Každopádně, kysáci, my jsme se tady dneska nějak bavili o tom, že už spousta z vás má nachystáno, že někam poletí, nějaký dovči a tak dále. Někdo z vás je třeba ale taky takovej jako já, že nemusí úplně létání, co si budeme povídat. Ty seš na tom vlastně podobně, viď?
1: A možná ještě hůř.
0: My jsme se tady vlastně shodli na tom, že se vždycky něčím jako nejlépe posilnit a tak dál. Ale nicméně, přesto všechno, já mám důvěru v letadla, mám hlavně důvěru v piloty a tak dál. Teď se představ, ale že se dozvíš, že třeba letíš takovýmhle letadlem a dozvíš se tuhle tu věc, jo.
1: Jako řekne jí někdo v tom letadle, jo, nebo jak?
0: No, nebo si třeba přišleš na internetu, jo, zrovna třeba o tom tvým letadle. Pilot Air Canada létal 17 let na černo, bez platné licence. Máš tam prostě týpka, který se to někde naučil a buď to dopadne, nebo
1: ne. Pokoukal to na YouTube. Byl si jistý, že to je OK, ono to vyšlo. 17 let dobrý.
0: 17 let dobrý, člověče. Jak by to mohlo proba projít, to nechápu.
1: Já nevím, jak to funguje samozřejmě, jo, jak se přijímají takovýhle letadelníci, ale 17 let je docela dost. Ale se klobouk dolů, žádný zádrhel evidentně neměl.
0: Tak evidentně to všichni přežili, no, což je dobře.
1: Co víc si přát?
0: Tak.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Detektor lži.
1: Pojďme se podívat, kdo je tady momentálně připnutý na našem detektoru. Je to Magda. Magda Vronková. My se střídáme, já mám úterky, ona čtvrtky. Já na Magdu vím samozřejmě o něco více věcí než vy.
2: Trošku.
1: To znamená, že prostě samozřejmě můžeme postupně tady právě na detektoru rozbalovat.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Jsi připravená?
2: Jsem zvědavá, kterou část rozbalíš dneska.
1: Já se budu ptát totiž na to, protože to málo kdo ví, ale jestli Magda v něčem vyniká, jsou to překážkový závody. Překážkový závody, takový ty jako adrenalin, jako jo, že musíte přelízet a bahno, ostatní dráty, prostě takový ty Spartan Race a Gladiator a tak dále, to znáte. Takže na tom jako Magda vyniká roky.
2: Yeah.
1: Roky. Tak nám pojď popsat, jak takový závod s tebou, když běžíš, překážky, co tam děláš, prostě, jo?
2: Mm-hmm.
1: Jo, nějaký kratší, nemusíš, prosím tě, ty 40-50 kilometrů, co běháš.
2: To se to bude dlouho.
1: Jo, tak jdeme na to. 3, 2, 1. Popiš nám to.
2: Tak před takovýmhle překážkovým závodem si samozřejmě musíš nazout nějakou správnou obuv, že jo? Takže normálně prostě klasický běžický tenisky. Střevíčky s jehlama úplně těma nejvyššíma prostě co to jde, aby se to dobře zabořilo
1: do tý... vyhlášena.
2: No jo jo, aby se to dobře zabořilo, že do té země, když se třeba potřebuješ někde jako zaseknout a odrazit se. No a teďka běžím. Tak jako klusám.
1: No.
2: Klusám,
1: jo,
2: lehce
1: jo,
2: klusám.
1: Vidím, no. Jo, no.
2: Lehce klusám a mám před sebou první překážku, což je prostě 2metrová stěna. A
1: ty?
2: A já ji oběhnu.
1: To sedí.
2: Já ji oběhnu. No jenom, že za ní je kaluž, že jo? Takže do té rozervnu já vřítím. Do té kaluže.
1: Čím?
2: Ale čím?
1: No
2: po hlavě. Po hlavě tam spadnu. Ale protože jsem skvělá plavkyně, tak to přeplavu jedna báseň a mířím dál na další překážku. A ta další překážka jsou prosím vás párátka, protože už to
1: já teda musím říct, že jako tohle jsme tady neměli, protože jako takhle si opravdu nekecala. Ale ta pasáž, musím říct, že pasáž přeplavala kaluž. To si myslím, jako, že to stojí už jako za úctyhodný výkon. Přátelé, až půjdete po Praze nebo někde tady po republice a uvidíte, jak frajerka plave přes kaluž, tak to není nikdo jiný než naše Magda.
0: S pravdou ven. S pravdou ven. Detektor lži.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody. Pod širým nebem s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
2: Soňa.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Co si budeme, pověrčiví lidi jsou tak či onak, prostě někdo víc, někdo méně, někdo vůbec, prostě 100 lidí z toho chudí. Já se zeptám tady Magdy. Magdy, Magdo, ty seš pověrčivá v tom třeba, když se ti daří.
1: Ano.
0: Jo, já nevím, prostě si zahrála divadlo, nějakou novou hru, povedlo se to. Mm-hmm. A ty víš, že si třeba, je to příklad, na tu premiéru přišla v červených šatech. A vezmeš si je zase na další představení nebo něco podobného?
1: Těho člověče, takhle asi úplně do důsledku ne.
0: Nemáš
1: takhle. Moc ne, moc ne.
0: Ne, jo, třeba vyjdeš pravou nohou nebo něco.
1: Ne, tak to ne. Nevím ani. Ne.
0: Protože jako pověrčivost hlavně mezi hráči, či sázejícími, typujícími, no tak ta je velká, ta je obrovská.
1: Ano.
0: Když se něco zadaří, prostě jo, ježišmarja, koupil jsem to tady, ten los.
1: Rozumím.
0: Tady se mi zadařilo. Tak něco podobného teďkom bude zažívat, nebo vlastně už zažívá jedna menší trafika na jihu Francie.
1: Aha.
0: Proč? Je to obyčejná menší trafika, kde prostě jako všude. Noviny, tikety, cigára, zapalovače.
1: Jasně.
0: Jenže dva sázející během jednoho jediného týdne právě v této trafice vyhráli dohromady více než miliardu. A to znamená, že nával sázejících je samozřejmě enormní. To je pecka. Reklama, kterou vlastně jako ta přišla sama. Protože jeden, pak druhej prostě vyhráli více jak miliardu dohromady nějaký loterii. A teďkon ten nával tady v té trafice je wow.
1: Dobře, my vám teďka pustíme další muziku tady na Radio Kiss a ty mi pošeptáš, kdeže to přesně je, jak se to tam jmenuje.
0: Na jihu Francie, najdi si to sama.
1: Tak jo.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Někteří z vás možná takhle brzo ještě nevstávají. Ono by to ale chtělo si třeba i takhle právě přivstat, těsně před 7 hodinou raní, v 7 hodin vzít do ruky telefon, vytočit telefonní číslo 210 323 323, což je telefon sem k nám do studia. A pokud máte to štěstí, že se dovoláte jako třetí, tak už jenom v klídku sedíte s telefonem na uchu a čekáte, jaký že to číslo padne na hrací kostce.
2: Jak ale říkala Magda, v 7 ráno, ne určitě teďkon, takže připravit se v 7 ráno, být třetí volej, což samozřejmě neovlivníte, ale když to neskusíte, tak to tam nezapadne, takže zkoušet a ono zrovna ping, budete třetí. Prostě to nevzdávejte a času máte ještě poměrně dost. 11. června tato soutěž je do konce roku 2026.
1: Ondra, jak dopad dneska?
3: Házím. Ondro, je tam trojka, takže si vyhrál
4: 3000. Paráda!
1: Vidíš, 3000 korun a k tomu ještě krásný medový hlas naší Teresky.
2: Nevím, radši by měl podle mě 6 a ať to hodí klidně neandrtálec.
1: Tak to se povede třeba zítra zase v 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Uteklo to jako voda, je tady opět dopravní info. Tak pojďme na to. Nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to na 206. kilometru, stále to tam probíhá. Bouralo se bohužel také na D0 ve směru na Ruzyni, na D7, to je na 15. kilometru. Jedna dopravní nehoda se stala taky v Ostravě a tam je to v ulici Cingrova.
2: Ode mě dopravní nehoda v Děčíně, jezdecká, potom je to Frišták, okres Zlín, je to sportovní ulice, dále v Praze je to Valčíkova, kde se také bouralo, a ode mě je to vše.
1: Tak před náma je poslední hodinka odpoledního dnešního jumpu.

0: který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Mami, kam pojedeme o víkendu?
2: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
1: Hop a tradá, to zní jako...
2: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
1: A co tam je?
2: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
1: Hopstráda!
2: Hopstráda.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
6: Hezké počasí vám přeje Brotex, výrobce příkrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz
7: Rádio KISS počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo a postupně se objeví občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 13 až 19 stupni Celsia. Na horách bude kolem 9 stupňů.
7: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: K druhému čtení stavební novely, která má podle tvůrců urychlit stavební řízení, se poslanci vrátili po čtvrté. Dosud o ní debatovali zhruba 8,5 hodiny a sešlo se k ní už kolem 130 pozměňovacích návrhů. Zavést má kromě jiného státní stavební správu. Sněmovna na úvod schůze odhlasovala, že bude jednat i po 21. hodině a poté pokračuje v obecné rozpravě. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zákona o digitální bezpečnosti, který ve středu představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie. A teď zpátky domů.
9: Základní škola a mateřská škola Teplice u Červeného kostela připravuje projekt, který by mohl pomoci dětem se speciálními potřebami. Ředitelka školy se rozhodla zřídit speciální třídu určenou pro žáky s poruchami autistického spektra, závažnými poruchami chování či kombinovaným postižením. Pro KISS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Nové vydání žebříčku národních týmů dnes zveřejnila na svém webu FIFA. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
10: Ještě jednu hodinku společně s odpoledním jumpem, s Magdou, s Radkem a samozřejmě s vámi, bez vás by to nešlo.
11: Master boje nachystali, jdeme na ně.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, před náma je poslední hodinka dnešního čtvrtečního jumpu. Za chviličku nás čeká naše oblíbená rubrika Víte, že? Kde se dozvídáváme spoustu věcí. Většinou je to z oblasti třeba lidského těla, vědy. Občas jsou to mé oblíbené zvířátka, nebo má oblíbená zvířátka, ať jsme češtinářsky správně. A dneska si myslím, že s rubrikou Víte, že? Uděláme radost hlavně tatínkům.
1: Tak to budu já.
0: Budeš to ty?
1: Mimo jiné samozřejmě, nejenom jako, že bych si přivlastnil takovou tu roli jenom pro sebe, ale takže hlavně tatínkové.
0: Hlavně, no myslím si, že hlavně teda tatínkové, možná i maminky jako budou nadšený. Každopádně myslím si, že to je třeba věc, kterou mi můžeš jako tatínek potvrdit nebo taky vyvrátit.
1: Uzákonili chůvy povinně ke každému tatínkovi.
0: Zadarmo.
1: A s bonusama.
0: Zklamu vás, tohle to není.
1: No kelu.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: Miminka a tatínkové. Teď se možná dozvíte nějakou zajímavost, kterou mi samozřejmě můžete potvrdit nebo vyvrátit a může mi samozřejmě potvrdit nebo vyvrátit právě můj tady kolega naproti mě sedící Radek.
2: Jsem celý nedočkavý, schválně.
1: Miminka totiž prý údajně vedle tatínku, jakoby na tatínkové straně, jako lépe usínají a hlouběji spinkají. Údajně to má být kvůli tomu, že když leží jakoby u maminky, tak tam více působí jakoby ty feromony maminky a taky ten pocit a to vědění nebo to vědomí, že se to říct jako kulantně, že jsou jako v blízkosti jídla.
2: Chápu.
1: Takže se častěji zbudí. Zatímco taťka, tam je to prostě víc třeba tepla, pravidelný rytmus dýchání nebo chrápání, prostě to dítě to může prý jako uklidňovat. No.
2: Já jsem teda nikdy jak s manželce neměřil feromony, ale takže tohle asi jako nepotvrdím. Nicméně si jinak většinou ho máš jako mezi.
1: Mezi, no dobře,
2: takže jako
1: jasně.
2: Když představ si letiště a když si ho teda vezmeš do té postele a není v postýlce, tak je mezi vámi, protože jako manťáky, že jo.
1: Jasně. Já jsem teda zažila u ex-přítele, který měl malýho kluka, to už teda už většího. Ty, když usnuli spolu, tak spali naprosto fenomenálně a hlavně chrápali tak na střídačku. Jo, ty si to prostě užívali non-stop.
2: No jo, no, tak prostě už to dítě vědělo, že jsi Ježí baba.
1: No ne.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Teďka ale v tuto chvíli už se mistrovství světa ve fotbale věnovat budeme.
2: Protože se nám to blíží, skutečně už jenom pár hodin nás dělí od toho, kdy do toho vletíme, protože startuje mistrovství světa ve fotbale, kde po dlouhých letech je i Česká republika. Jak se jí bude dařit, uvidíme, to je jasný, budeme fandit. Bude to náročný, bude to hezký, budou tam zase příběhy padat, dobrý, určitě. Smutný, ještě lepší, ještě smutnější a tak dále. Takže pojďme se podívat, Mexiko jako první z pořádajících zemí v historii je třetí. Nebo ne třetí, je první, co po třetí pořádá mistrovství světa. Takhle, jo, co to líp skloňuje. No a startujeme Mexiko domácí, budeme to brát, že jo, jedna ze zemí pořádajících. Mexiko proti Jihoafrické republice, 21 hodin dneska, takže to stíháte. Ale
1: pokud si dobře a správně nastavíte budíka, můžete samozřejmě také stihnout zápas mezi Českem a Jižní Koreou. Ten je totiž ve 4 ráno. Já měla pocit, že má být ve 3:15. To se dá, ale když tak nastavíte budíka.
2: Ve 4 ráno prostě to startuje.
1: Ve 4 ráno.
2: Nebudou to vůbec těžký, pardon, vůbec lehký zápasy, protože třeba, jestli si to teď, a teď vařím z vody, nemám to tady vůbec, ale jestli si to dobře pamatuju, tak třeba ten stadion v Mexiku, kde se hraje, tak ten je ve výšce 2000 nebo přes 2200 metrů, přátelé, to je ještě o půl kiláku plus minus víc než naše Sněžka. Tak. A tam se budou hrát zápasy. A tak dále, že?
1: Tak snad to kluci urejchají. Ve 4 ráno. Ve 4 ráno, koukejte na to, držíme samozřejmě palce.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: budeme postupně loučit. Já, Radek Hrdina, tak
1: jak je... postupně, jakože po jednom.
0: Jakože já začala, ty to dokončíš.
1: Jo, takhle, no,
0: dobře. Jo, máme za sebou dneska finish odpoledního jumpu čtvrtečního, samozřejmě zítra se na vás budeme těšit opět od 2 do 6. No ale co nás čeká teďka? Následující věc na KISu.
2: No je čtvrtek samozřejmě, takže ne žádný zkrácený juboxy 4 hodiny Vojta Sklenáře, vaše hudební přání. My se budeme opravdu loučit, předávat to tady Vojtovi, mějte se moc hezky a zítra v pátek.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na rádiu KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme omrknout, jak to vypadá před 6 večer na silnicích. Na D1 se zdržíte, máte-li namířeno směr Brno, a to mezi 178 až 196 kilometrem. Počítejte s tím. Dál ve směru na Ostravu ještě mezi 200 až 206 kilometrem. Zdržení je ale i ve směru na Prahu mezi 192 a 187. Pak je také zdržení na D5, a to na Prahu od 8. kilometru už dál na pražském okruhu ve směru na D1 mezi 24 a 19. kilometrem. No a když omrkneme pražský okruh i směr letiště, tak mezi 14. a 19. I tam samozřejmě zdržení.

0: oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
3: www.elvaprofi.cz.
2: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Objevte magický svět Energyland. Největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Hezké počasí vám přeje Brotex. Výrobce přikrývek, polštářů, povlečení a bytového textilu. www.brotex.cz.
7: Rádio Kiss počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo a postupně se objeví občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 13 až 19 stupni Celsia. Na horách bude kolem 9 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Klienty České spořitelny čeká dočasné omezení služeb. Banka totiž bude v noci ze soboty na neděli aktualizovat aplikaci George a ta tak bude nedostupná. Po odstávce by internetové bankovnictví mělo být stabilnější a rychlejší. Pozor před letními dovolenými. Podvodníci s oblibou cílí na řidiče, kteří cestují do zahraničí. Využívají jejich stres, jazykovou bariéru i to, že turista často neví, jak v dané zemi funguje placení mýta, pokut nebo silniční asistence. Nejnovější případy ukazují, že už nejde jen o klasické krádeže na odpočívadlech. Velká část podvodů se přesunula do online prostředí. A teď zpátky domů.
9: Jde o obrovský chovatelský úspěch. Na přelomu týdne se v Ústecké zoo narodilo mládě tuleně obecného. Povedlo se to po 16 letech. Na návštěvníky čekají omezení a samotná zoo také nemá vyhráno. Z tohoto důvodu žádá Ústecká zahrada návštěvníky o maximální ohleduplnost v okolí expozice tuleňů.
7: Sport.
8: Fotbalisté Kanady vstoupí do mistrovství světa. V pátek je v Torontu čeká Bosna a Hercegovina. Země javorového listu bude usilovat o první vítězství. Všech 6 předchozích zápasů prohrála. V sobotu rozehrají turnaj i zbylé 2 týmy ve skupině B. Katar narazí na Švýcarsko. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
10: A pojďme odstartovat společně s legendárním songem Ein, zwei, Polizei. Tak troška šprechtění, takhle vše z večera. Vojta Sklenář s vámi, ahoj.
11: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
12: Be happy.
13: Ein, zwei, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Keks. 7, 8,

0: června přeju. A pokud byste chtěli něco pustit, tak znáte to. Klasika. Nejjednodušší způsob, jak já rád říkám, je aplikace Rádia Kiss. Tam stačí poslat hlasovku. No a druhý způsob, jak si přát muziku, je vytočit 210-323-323 a dovolat se, což se podařilo Matějovi teď. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A Matěj říkal, že byl překvapen, že se dovolal, že to nečekal a ani si nic neměl připravenýho. Až když jsem naléhal, tak si řekl, tak ty mi ho trampeta.
1: Přesně, toho mám rád, já i přítelkyně a ten dává super písničky, hlavně do toho ospalého počasí, třeba trochu života.
0: Souhlas. Takže tobě a přítelkyni pošlem, jo?
1: Ano.
0: Nějaký plán zajímavý máte takhle při večeru, nebo už jenom nic nedělání dneska?
1: Teďko dostala k narození nám Lego květinu, tak se zabává tím, že ji skládá.
0: Tak a ti to jde hezky od ruky a pomáháš jí, nebo to necháváš čistě jenom na ní?
1: Já jsem morální podpora, ať se snaží holka.
0: Přesně, když to je její dárek, viď?
1: Přesně.
0: Tak jo, tak a ti to jde, tady máš Timmyho, ona taky a měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: A Song Freaks, ten už hraje pode mnou, muzika podle vás, konkrétně podle Matěje, tak jsme se tak jako to rozdělili. On dal Timmyho a já dávám Freaks. A hezký večer přeju úplně všem.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muzika připravená, připraven taky Lukáš, protože mi namluvil tenhle vzkaz.
2: Zahraj nám něco Tiesta, ať nám to lépe utíká, jsme na rybách, zatím to nebere, tak jak to přivolá rybky. Hezký den všem kysákům, čau, Lukáš Jarosky a Ostrava Vrbice.
1: Tak kluci, Lukáš Jarosťo, jednak zdravím samozřejmě a hlavně teda držím palce, ať to ty rybky, jak říkáte, přivolá. No a jelikož Tiestovi spousta lidí říká DJ Těsto, tak teď těm rybám tam házíme trošku toho těsta a na těstíčko by se mohly chytnout, ne? Mršky, potvůrky. Tak snad zaberou Tiesto, Sven a bum.

0: Ladíte kyse, já vám všem přeju hezký čtvrtek, blíží se nám pomalu víkend, zítra pátek a zítra ještě taky další den, kdy můžete vyhrát.
1: Tento týden až do pátku soutěžte na Rádio Kiss o fantastický letní pobyt ve Wildkogl aréně v Salzburgu.

0: Chvíletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu wildkogelarena.cz.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Rádia Kiss.
2: A pokud byste chtěli nějakou píseň na přání, pošlete mi hlasovku přes aplikaci Kissu, anebo se dovolejte do našeho studia. Aničce se to podařilo teď, ahoj.
3: Ahoj.
2: Anička by chtěla Justina Biebera, ale nejenom s jeho, ale vlastně i Nicki Minaj s ním to zpívá.
3: Ano.
2: Písnička Beauty and the Beat. A Aničko, ty mi musíš prozradit jednu věc. Protože já, když si to tak vybavuju, tak třeba za poslední měsíc je to už, tak řekl bych třeba možná po třetí, jo, nebo po čtvrtý, kdy to budu hrát. A přitom ta písnička jako není nová, tak ono teď je to někde aktuální, nebo co? Vysvětlíš mi to nějak?
3: No tak já jsem si ji našla jakoby od kamarádek a strašně se mi zalíbila.
2: Jo.
3: Já nevím, z jakého roku je, ale strašně prostě to je moje nejoblíbenější písnička.
2: Jo, ale není to nějak jako, že by to bylo teď nějakým seriálu, jo, který trenduje?
3: No, ne, vůbec.
2: Ne, to ne.
3: To
2: jo, dobře.
3: Jsem nikdy neviděla.
2: Dobře. No tak si ji pustíme. Kam to zahrajeme?
3: Tak asi všem posluchačům Rádia Kiss, kdo jsou na cestách, tak aby se jim jelo líp.
2: A taky tobě hlavně, že jo, když jsi to objednal. Tak jo, máš to tu, ahoj.
3: Ahoj.

0: Pokud se chystáte letos na dovolenou někam do ciziny, tak myslím si, že u nějakého bazénu tenhle song stop pro zazní. King Afrika a Bomba teď zazněl na Kisu v Juboxu. A co zazní teď, Verčo?
1: Ahojky, prosím, zahraj pro všechny, kdo poslouchej nějaký drum and bass. Děkuju, Verča.
0: Tak jo, dáme nějaký drumy taky pro Jakuba, že se na něho moc těším a že ho miluju. Vzkaz od Míši a mám ještě taky zahrát pro Babi a kamarádku Ivetu Zavířova a taky pro Ivu. Čili pro holky z Vítězných, který teď sedí venku a ladí kys. Tak děvčata, zdravím moc i pro vás tento song Disconnect, Becky Hill a taky Chase and Status teď. I ain't gonna lie to you, life's my fucking life and I need a night or two to get me unwind.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice chvilku před 7 večer, aktuálně zdržení na D8, máte-li namířeno směr Německo mezi 84. a 86. kilometrem. Zdržíte se taky na D1, na Brno mezi 176. a 184. Pak je ještě menší zdržení mezi 194. a 196. kilometrem. Zdržení je i na pražském okruhu směr D1 mezi 22. a 19. A pozor na bouračky například v Brně v ulici Antonína Slavíka a bouralo se taky v Průmyslové a to v Českých Budějovicích. Šťastnou cestu.

0: víkendu odvysíláme. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Mami, kam pojedeme o víkendu?
3: Tam, kde hopneš a tradá, máš dobrodružství.
2: Hop a tradá, to zní jako...
3: Hopstráda, lanový park v Náchodě u zámku.
2: A co tam je?
3: Lanovky, překážky a spousta zábavy. Od května každý víkend.
2: Hopstráda!
3: Hopstráda.cz.
4: Tyjo! To je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
5: Kdo pak to uklidí?
6: Uklid.to. Uklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kerchr centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
7: Wavesport. Cyklisti, cyklistky a příznivci značky Scott, pozor! Pozor! Wavesport v Českých Budějovicích za viaduktem nabízí vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola, elektrokola, doplňky a oblečení nejen značky Scott. Wavesport. Více informací na www.vavesport.cz.
8: Otevíráme další jukeboxovou hodinu na rádiu Kiss. S vámi je Vojta Sklenář, no a tu sedmou večerní začínáme se Spin Doctors.
9: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech rádia Kiss.
10: Be happy.

0: Kiss.
1: Další jukeboxová hodina je tady a je to taky další muzika a tu muziku vybrala Petra na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj, hezký podvečer.
1: Nebo takhle, úplně, že bys to jako vybrala, vlastně nakonec mám vybrat já, protože ty jsi řekla, že bys chtěla Rybičky a léto a že je jedno, jestli jednička nebo dvojka. Takže na mě bude to hlavní slovo teda.
2: Jo, nechám to na tobě.
1: Tak kam to pošlem, komu to zahráme?
2: No určitě, možná to bude sobecký, ale pošlu to jenom pro plzeňský házenkářky, který od 1 hodiny se trmácí vlakem. Teď jsou tepřiva v Brně a ještě je čeká kus cesty. Páči jedou na pohár České republiky, na celovíkendovej. Tak je to jenom pro ně, že držím na dálku všechny palce i na nohou, aby vyhráli, aby přivezli zlato. No a že na ně hrozně moc myslím.
1: No tak taky držím palec. A ty tam máš jako nějakou házenkářku, jo?
2: Nebo... Já tam mám dceru, no.
1: Ty tam máš dcerku, no tak snad přijede s medailí. Co?
2: No doufám, teď to bude jeden pohár to ten víkend a další víkend je další pohár, takže tam jako to cinkne buď tak, nebo tak. Buď to bude dvakrát, nebo to bude jednou, ale já věřím tomu, že to bude dvakrát.
1: Já taky věřím, Pétě, že to bude dvakrát.
2: No jasný.
1: Takže bude, takový... to je hotový, to je hotový.
2: Tak, ano, ano.
1: A teď k tomu i ty Rybičky. Ano, přesto nejede vlak, ano. I když oni v něm teď jedou. Viď?
2: Chudinky, ano.
1: Tak léto, jedničku jsem vybral, tady je.
2: Jo, paráda, díky moc, měj se hezky. Ty taky. Ahoj. We'll be right back.

0: Takhle vám hraje Radio Kiss ve čtvrtek večer. No a to, co my hrajeme, to vybíráte vy, protože je tady jukebox. A pokud byste chtěli něco pustit, není problém, zavolejte k nám do studia a nebo nahrajte vzkaz přes naší apku.
1: Ahoj Vojto, zahraj prosím tě pro Amálku a pro Davču, za to, že se o mě tak hezky starají na Rizikovým, že je strašně miluju. A pro Kysáky nějakou super pecku. Ahoj Eli.
0: No a taky mám zahrát pro dceru Natálku do Břeclavy, protože mám před sebou v sobotu zkoušky v judu, takzvané páskování na žlutobílý pásek, tak aby se jí to povedlo. A aby jí to nadšení a elán pro tento sport vydrželo a třeba za 10 let, aby to dotáhla na pásek černý. Celá rodina jí samozřejmě fandí a moc drží palce za všechny, taťka Pavel z Břeclavy. Tak i my držíme palce a Natálko, já si myslím, že ti určitě drží palce i náš nejznámější judista, František Koudelka.
2: Čoče, on jsou jako přibitej. Kde jsi byl předtím, chlapče?
3: Já?
2: No?
3: STS Chvojkovice Brod.
2: No, zřejmě slušte rozdíl, no. Radio Kiss.

0: Cowboys na Kisu, krásný večer vám všem přeju, krásný čtvrteční večer. Konec týdne se blíží a znamená to, že zítra naposledy v tenhle týden možnost vyhrát u nás penízky.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku. 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muzika v Jukeboxu bude, tak co pak bude?
2: Ahoj Vojto, poslouchám vás 20 let a teďka zkouším aplikaci poprvně. Nevím, jestli to vyjde. Zahraj prosím tě od Verony něco pěkného pro všechny, co poslouchají. Jura, zatím.
1: Tak kávu. Jura zkusil poprvé aplikaci a Juro, já musím říct, že na poprvý jsi to zvládnul, jak se říká, na jedničku, takže Veronu dáme a co dáme vám dalším? Taky můžete zkusit aplikaci, ať už poprvé, nebo už s tím máte zkušenost. Stačí jenom takhle, jednoduše poslat hlasovku. A nebo stačí dovolat se sem k nám 210-323-323, to je naše telefonní číslo. A kdo se dovolá, tak tomu samozřejmě taky zahraju. Díro.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
8: Osmá večerní se nám blíží, s vámi na Kisu Vojta Sklenář a jdeme na další juboxovou 60-minutovku. Kdo nám to odstartuje? Teď Passion Fruit.
9: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
10: Be happy.

0: Na Kiso vám hrajeme na přání jako vždycky večer od pondělí do čtvrtka. Čtvrtek je, večer je taky a odstartovali jsme druhou polovinu dnešního večerního jukeboxu. 2 hodiny za námi a 2 necelé před námi. Teď vybírá Blanka, protože se dovolala do studia. Blani, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Blanka mi prozradila, že aktuálně na cestě z práce. Tak za jak dlouho už budeš doma, Blani?
1: No, za 10 minut.
0: Což je krásný, to tak hezky vyjde. Poslechneš si muziku, zaklapneš dveře, půjdeš hezky domů. Tak si užij večer a teď si užij Enrika Iglesiase, který si chtěla zahrát. Chceš, aby si to užil ještě někdo, anebo Enrika teď bude čistě jenom pro tebe zpívat?
1: No, jako kdo má rád Enrika, tak ať užívá se mnou.
0: A já myslím, že těch je spousta, spousta, spousta. Tak posílám ho a měj se, ahoj.
1: Vy se taky mějte všichni krásně. Děkuju. Enrique Iglesias.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Frčíme dál ve čtvrtečním večerním Jukeboxu na Radio Kiss. Další muzika bude, jaká pak bude?
2: Dobrý den, chtěla bych si nechat zahrát písničku Bangaranga. Bude to nejen pro mě k narozeninám, ale taky pro bráchu, mamku, tačku a pro všechny ostatní. Děkuji, Eliška.
1: Tak Eliško, k narozeninám všechno nejnejnej i od nás, od celého našeho týmu. A jeden takový dárek teď songem Bangaranga. Ale ty jsi ten dárek vybrala. Tak jo, dáme daru a mám taky zahrát pro všechny alavisáky. Všechny z Hradce zdraví Petr.

Ještě než byl rok 2000, vznikla tahle skladba Gigi D'Agostino a Another Way. A vy, co máte rádi skladby i od roku 2000 výš, tak rozhodně určitě zítra budete poslouchat mezi 18. a 22. Protože pro vás Martin Hovorka chystá další Best of Millennium. A zítra večer uslyšíte třeba tuhle pecku. Od Outkast. Taky bude Bob Sinclair. No a Martin taky zavzpomíná na skvělou holčičí kapelu jménem Black Milo. Jejich modrý dým bude zítra večer na Kissu a k tomu spoustu pecek z milénia. Mezi 18. a 22. zítra v pátek Best of Millennium na Kissu, tak si to stopro nalaďte. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss vám hraje písně na vaše přání. Je tady Jukebox a v Jukeboxu teď vítám Radka na telefonu. Hezký večer.
1: Ahoj.
0: A co děláš, Radku, kromě toho, že teď spolu mluvíme?
1: Teď jsem doma, čekám na přítelkyni, mám tady vedle sebe kocoura. Mazí se se mnou kocoure, takže odpočívám, no.
0: A řekl jsi, zavolám si o písničku.
1: Ano, přesně tak.
0: Scooter Maria, to si vybral, takže
1: ano.
0: Asi teda kocourkovi taky zahrajem přítelkyni.
1: Ano, přesně tak, ještě pro kocourka a pro všechny, co jsou v práci a tady to, co kdo poslouchá Radio Kiss, tak pro dobrou náladu.
0: Radku, prosím tebe, jsi fotbalový fanoušek?
1: No, jako občas jako se podívám na fotbal, ale jako moc ne.
0: No a hele, mistrovství světa, jo, tak to se podíváš, ne?
1: No, možná zítra, no, se budu koukat, no, takže uvidíme, no.
0: A dáš si budíka na naše teďkon v noci, nebo ne? Nebo to necháš?
1: No, ne? To asi ne, protože já zítra ráno brzo vstávám, takže musím ještě do špitálu, takže možná budu asi sledovat záznam, nebo
0: se tak dělám. Kolik vstáváš?
1: No, stávám v 8, protože musím potom ještě pak frčíme pryč, přítelkyní frčíme na sever Moravy, takže jako mám trošku víc toho, no, větší cestování, no.
0: Tak zítra neuvidíš, tak uvidíš ten zas někdy jindy. Každopádně, teď uslyšíš Scootery, co jsi chtěla, měj se moc hezky, ahoj.
1: Jo, taky, mějte se.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Trošku zvolnění takhle při čtvrtečním večeru na KISSu, za námi Down Low, no ale zase přiostříme.
1: Čau, tady Olouš, já bych chtěl, právě nám začíná dovolená, já bych chtěl nechat zahrát pro mé holky Valentínku a Vanesku, Dan za Kujuru, děkuju moc.
0: Čau. Tak Olouši, je to přichystaný a popřeju samozřejmě hezkou dovčum a teď doufám, že si i trsnete.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.

0: filmové tipy.
1: Na který filmy se nejradši díváme na streamovací platformě Apple TV+. V Česku nás stále baví nejvíce F1, snímek ze zákulisí Formule 1, kde si hlavní roli největšího střelce zahrál Brad Pitt. Druhým nejsledovanějším snímkem je čarovný let do Hollywoodu. Fly movie o malém leteckém nadšenci, který jako svůj první snímek ever režíroval herec John Travolta. Keanu Reeves si zahrál vydíranou hollywoodskou star ve třetím nejsledovanějším filmu v Česku s názvem Následky. Pro KIS, Katka Čepelíková.

0: 21. hodina je tady z éteru Kissu. Vám všem stále hezký večer přeje Vojta Sklenář a začíná nám posledních 60 minut Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Pokročili jsme dál v čase, teď už je po deváté večerní, takže finálovka dnešního večera, co se týká jukeboxu, je tady do 22. Je to ještě na vás, takže ještě pár z vás udělám radost. Teď určitě Ondrovi, protože ten je na našem telefonu 210 323 323. Hezký večer ti přeju.
1: Hezký večer. Já vás vítám, děkuji, že jsem se dovolal.
0: No Ondro, promiň, že ti do toho skočím, ano? Ale to děkuji sobě. To děkuji sobě, ne? Že ses dovolal. Ty jsi šikovnej no. Kluk. No a tím, že ses dovolal, bude muzika. Chtěl jsi Stinga. Tak kam ho pošlem?
1: Já bych ho chtěl poslat svojí přítelkyni Majce a doufám, že bude poslouchat a všem, co poslouchají, ať si užijou krásný sveteční večer.
0: A přítelkyně pracuje? Typuju dobře, že teď je v práci.
1: Ne, už nepracuje. Ale je unavená právě po těžkým dní v práci, takže doufám, že ještě bude vzhůru a že bude poslouchat, protože posloucháme vás a jsme s vámi rádi.
0: Vy jste každý v jiný místnosti teda, takhle o to chápu.
1: Ne, my jsme v každém jiném městě.
0: Jo, takhle, aha, takže teď nejste spolu, taky to posíláš takhle přes rádio. Už je mi to úplně jasný. Tak já jí zdravím taky, doufám, že poslouchá a Sting teď pro ní. Ondro, ahoj.
1: Super, děkuji moc, mějte se hezky, ahoj.

0: Posloucháte Kiss a posloucháte Jukebox, vy vybíráte, já hraju, tohle je vzkaz od Richarda.
1: Čau, tady je Richard, chtěl bych zahrát Prodigy No Good, jedeme za babičkou na Šumavu, tak ať nám cesta utíká.
0: Tak jo, tak si to dáme samozřejmě a popřeju taky, ať cesta uteče hezky pěkně a myslím si, že z Prodigy uteče nádherně. Song No Good, další Jukeboxová pecka na Kissu.

0: Čtvrteční večer je tady, trávíte ho s Kisem. Díky moc za to, zítra už pátek, no a zítra poslední šance pro vás vyhrát super pobyt.
1: Tento týden až do pátku soutěžte na Rádiu Kiss o fantastický letní pobyt ve Wildkogl aréně v Salzburgu.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na našem studiovém telefonu 210 32333 teď Petr, kterýho zdravím. Ahoj.
2: Ahoj, Vojto.
1: Depešáky jsi objednal.
2: Přesně tak.
1: Tak kam je zahrajeme?
2: Bude to pro kamarádku Radku ze Sokolova, teď jsem u ní na návštěvě a chci tím udělat takový velký překvapení, jakou radost.
1: Takže Depešáci asi oblíbená kapela její, že jo? Jinak bys to asi nevybíral, že jo? Tak já doufám, že teda radost mít bude, že takhle v rádiu jí to necháš zahrát. A tak když jsi u ní, Peťo, tak si to tam trošku dáte volume doprava, ne?
2: No, mě se jenom kamarádi právě, takže si poslouchám tady přímo rádio.
1: No tak, ale i kamarádi si to můžete zesílit, ne? Trošku, co?
2: Občas, no, tady kvůli těm sousedům. Tady
1: jo, no a ještě není 10, ještě noční klid v pohodě, ne? Tak si to zesilte a já to hraju, jo? Měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Dalo by se říci, že dnešní večerní jukebox už to má takzvaně spočítané, protože už se blíží pomalu 10. večerní, takže už je čas jenom pro poslední píseň podle někoho z vás a ten někdo, kdo dneska vybírá jako poslední, to je Marek.
2: Ahoj, prosím zahrání písničky od skupiny Blue All Rise pro mou milovanou přítelkyni, která peče buchty a má to tak ještě na tři hodinky. Díky, čau Marek.
1: No ale to bude buchet a já věřím, že budou 100% vynikající. Takže k pečení buchet, teď Blue, ale i čemukoliv, co aktuálně děláte vy ostatní. A stále vám všem přeju hezký večer a po 10. večerní nabízíme to nejlepší z dnešního dne. Určitě si počkejte.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Přesně důvod, proč já mám Rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Ben Kristoval je za námi, mimochodem oblíbenec kolegy Lukáše Bláhy, a ten s vámi bude už za necelé 2 hodiny v nočním juboxu, ale než Lukáš dorazí, tak si dáme takové malé repete dneška a odstartujeme to ranní trojkou, která sice nebyla kompletní, i když ono, jak se to vezme, je pravda, že Míša tady s klukama fyzicky nebyla, ale nachystala jim rubriky.
0: Ranní trojko, dořekni.
2: Ano, trojko, tak trošku částečně, protože jsme tady dva, je tady Roman Anděl
3: a taky Patrik Peltan.
2: Míša Dinhová na festiáku, ale i přesto nám připravila tuhle rubriku, která jde do finále, protože teď už jsou to jenom, já nevím, tak 4, 5, 6 dílů do konce tohoto měsíce.
3: Už jako moc bodů nemůžeme nazbírat.
2: A budou prázdniny. Míšo, ahoj.
4: Nazdárek, kluci, máte před sebou trojici oblíbených rubrik, dořekni to, dospívej to a domysli to. A rovnou začneme s dořekni to. Všechny hlášky budete opravdu bezpečně znát. Myslím si, že se spíš budete překřikovat, kdo to řekl dřív. Bude to probíhat tak, že si pustíte ukázku, kterou jsem vám nachystala, ta se v určitý moment zastaví a vy musíte hlášku doslovně doříct. Tak začínáme.
2: Pravidla dobře známe. Patriku, jsi ready?
3: Jsem ready, pojďme na to.
2: Tak jo, ať neurveme hlavu našim posluchačům, nesmíme moc křičet.
3: Dobře, dobře.
2: Začínáme.
0: Nikdo jiný.
3: Nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
2: Ona tam dala jingle. Lidi, já se lék, že jsem pustil něco jiného, proto jsem se podíval do počítače a vůbec nereagoval. Já myslím, Michalo, co to bylo tohle?
3: Dobře.
2: Ve mně teď hrklo, co jsem to tam dal?
3: A trefil jsem to.
2: To byl, nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Máš bo,
3: dobrý.
2: Tak tohle bylo dobrý.
3: Hezky.
2: Jedeme dál.
0: Černá stavba.
2: Je tak trošku problém.
3: Trochu bych řekl, že tam je.
2: Já řekl trošku, viď? Mm-hmm.
0: Černá stavba je tak trochu problém.
2: Jej! Náš partner Comfort Group, soutěže 7-7.
3: Ty, a ta na to jde dobře tentokrát.
2: Ty jedeš, Patriku, máš 2 body a jdeme do finále. Nádech, začínáme.
0: Noc,
2: která má své jméno.
3: A co tam je dá? Horečka a sobotní noci.
2: Ale ona tam dá asi jenom tohle.
0: Noc, která má své jméno. Horečka sobotní noci.
2: To jsi ale dořek ty.
3: Jo.
2: Takže dostáváš bod.
3: Tak ty jsi vzal všechny 3.
2: Asi jo. Já s tebou nehraju.
0: Raní kys.
5: Raní kys.
0: Každý všední den od 6.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dospívej to. Dospívej to.
2: Patrik se tu náramně baví, aby ne, tak získal 3 body a to je taky dobře, protože si nás v bodech celkově dotáhnul.
3: Super, super.
2: A Míšo, máš slovo.
4: Protože jsem na vás v rubrice Dořekni to byla opravdu hodná.
2: Nebyla.
4: Tak v rubrice Dospívej to, to už nebudete mít tak snadný. Ale opět se jedná o písničky, které znáte. Já vám vždycky řeknu 1, maximálně 2 slova a vaším úkolem je písničku dospívat. Nemusíte doslovně, důležité je, abyste věděli, o jaký song se jedná.
2: Tak jo, dáme Míše slova, no to tady má nahraný, tak doufám, že to pustím správně a neleknu se. Jseš připraven?
3: Jsem ready.
2: A vy taky, kysáci, můžete soutěžit s náma.
4: Jdeme na první 90. Říkám slova give it.
2: Give it,
3: give
2: to,
3: it to me. A to je takový, give it to me, jak tam zařve, ale nevím, co to je za písničku.
2: Ty blábo. 90. Proč I give it, to ne, to je I.
3: I give it mm-hmm. my. A ona řekla give it, nebo
2: give
3: jenom,
2: it jenom give it? Give it to, give
3: to
2: it
3: je ono, ne?
2: To.
3: Give it to me, jak tam zařve a pak je to takovej to.
2: Nemyslel, nebo ne?
3: Ne, to jsem vůbec nemyslel.
2: Jako mohl říct, že jo, ne, vlastně, ale Offspring?
3: Jo, jo, jo.
2: Tak jo, tak to z nás dostala holka. Český slovo. Mm-hmm.
4: Pojďme na českou. Nejznámější pasáž začíná slovy to víš.
3: To víš, štěstí je krásná věc. A to není to víš.
2: To je,
3: a,
2: jo.
3: Však víš, nebo něco, ne, to víš. To víš, to víš, to víš, to víš, že houby rostou, to víš.
2: Teda, kysáci, vy byste věděli, nemůžu si dát nápovědu po telefonu.
3: Komu bys volal?
2: No, oni nám.
3: Jo, takhle. To bys mohl, to dobrý.
2: Ale
3: udělej to, když to Míša není.
2: Schválně, jo.
3: Schválně, jestli někdo zavolá.
2: Neřekla, že nesmíme zvednout telefon.
3: To neřekla, no.
2: A není tady, máš pravdu.
3: No, přesně.
2: Prosím vás, jestli někdo víte, to víš, český hit, co to je za song, tak nám teď můžete cinknout do studia.
3: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
5: Tady Jana, ahoj.
3: Ahoj, Jana.
5: Já si myslím, že to bude, to víš, že zůstanou. Špinarová.
3: Mhm, Špinarová, má pravdu možná.
2: Asi jo, počkej, Jani, pojď, hele, jdem si to pustit, schválně, teď.
6: To víš,
3: jo,
6: že zůstanou.
2: Jani, máš bod?
5: Díky, taky. Já si ho někde napíšu za
2: úkol. Určitě, určitě. Měj se krásně.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
5: Čau.
2: Ale je to fér, to si nebudem zapisovat tohle.
3: Ale dobře, Janča.
2: To teda, takže poslední.
4: Do bonusové písničky můžu dát cokoliv, takže tam dávám písničku, která začíná slovy každý den.
2: Každý den, každý den, k svačině, jedině.
3: Jedině, pramen.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Ranní trojko. Domyslit to.
1: A když soutěžíme mezi sebou, tak já ti opravdu přeju, aby si zažil jednou dostat 7 bodů.
2: Je pravda, že jediný z nás tří, Míša, Roman, Patrik, tak já jsem ještě nezískal 7 bodů.
1: I přesto, že Míša je na Rock for People, připravila nám tyhle otázky a vysvětlení.
3: V rubrice Domyslit to půjde o váš správný tip. Položím vám otázku a vy bez použití internetu musíte tipnout správnou odpověď. Kdyby se stalo, že se někdo z vás trefí přesně, získává 7 bodů. V případě, že se netrefíte, tak získává 1 bod ten, kdo je typem blíž.
1: Soutěžní otázka od Míši.
3: Na stránkách Ministerstva zemědělství jsem našla zajímavý článek z roku 2023, který mluví o tom, kolik každý Čech sní ročně kilogramů jahod. A to je moje otázka.
2: Takže kolik kilogramů jahod sníme ročně?
1: No tak to se nedá zas nějak trefit.
2: Tak já střelím od boku 823 kilo.
1: Nebudu střílet od boku vůbec nic zatím, protože řeknu nějakou hloupost a pak to budu mít na talíři celou dobu. Tak uvidíme. Popřemýšlíme nad tím a po 8. hodině si dáme vědět. Tentokrát nám bohužel své tipy neposílejte, protože my, kdybychom si je poslechli, tak by nás to mohlo přivést ke správné odpovědi.
2: Jako poslat ty tipy můžete, ale my si je nemůžeme poslechnout.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko.
2: Domyslit.
0: Jsme tady ve studiu s Patrikem, Míšu zdravíme, ta je na festiáku, ale připravila nám soutěžní otázku a hlavně Patrik tady bojuje o 7 bodů.
3: Ano, já jsem je ještě nezískal a svým prvním tipem věřím, že bych je nezískal ani nadále. Protože říct, že člověk získá nebo sní 823 kilo jahod ročně je fakt moc.
0: To je šílený. Třeba ne, ale třeba budem překvapený. Míšo?
4: Zopakuji vám otázku. Kolik v průměru sní každý Čech jahod ročně? Chci, abyste mi to zaokrouhlili přesně na kila. A moje nápověda zní, spočítali byste to na prstech jedné ruky.
0: To jsme typovali.
3: Jedné, já myslím, že to bude 10 kilo, jedna ruka, tak jedna až pět.
0: Vem si, že jsem ti říkal 3, 4, 5 kilo, že to bude.
3: Já jsi říkal, ano.
0: Ale pak si mě zase ty trošku zmál, že jsi říkal kolem 10, tak jsem chtěl dát datum, je 11, takže to bude 11 kilo. Takže podívej, čověče, tak já dávám tu 4, já mám rád cudý čísla.
3: Já jsem měl takhle za krkem, abys to neviděl, číslo 3.
0: Tak Patriku,
3: prosím,
0: dostanej 7 bodů.
3: Jo.
0: Míšo, řekni všem posluchačům správnou odpověď.
4: Jaká je tedy správná odpověď na otázku, kolik průměrně sní každý Čech ročně jahod?
3: Kolik?
4: Správná odpověď
3: 4.
4: Je 2,5 kila. To znamená, že když to zaokrouhlíme
3: nahoru,
4: na kila, tak správná odpověď je 3 kila jahod.

0: máš 7 bodů.
1: Konečně, ale Míša hodně napověděla, hodně.
0: Pamatuješ, co jsem ti říkal asi před 5 minutama? Schválně řeknu ten samý výsledek jako ty, aby jsme oba měli 7, kdyby se strefil.
1: To je pravda, ano.
0: Ale můžu ti říct, jako tvůj postup, když si vezmu před 10 minutama.
1: Já střelím od boku 823 kilo.
0: Ale tu trojku jsem tam měl. A teď 3 kilogramy. Tak je to doma.
1: Děkuju.
0: A konečně se vyhoupnul nad nás všechny v počtech bodů. 66 plus 7. Máme to tu.
1: 73.
0: A my 69 s Míšou.
1: Hezky.
0: Vedeš, jo. Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Ze čtvrtka s datem 11. června nám zbývá necelá hodina, ve které uslyšíte kromě muziky Radka s Magdou a taky Martina Hájka, který tenhle týden zaskakuje za Michala Kavalčíka, ale taky uslyšíte samozřejmě tu zmiňovanou muziku. Tak koho třeba? Calvin Harris bude, taky třeba Bon Jovi, Paul Van Dyk, Sigala, a to rozhodně není vše. Spousta dalších a dalších, tak díky moc, že jste s námi a přeju všem hezký pozdní večer nebo možná už i hezkou noc.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
2: Jakou máte a z čeho fobii a proč, jestli to má nějaký základ? Jestli víte, kde jste takovou fobii chytli? Já třeba úplně nesnáším k smrti, jo. Ale už jsem se s tím jako docela naučil žít a ty menší už zvládám, abyste věděli, o čem mluvím. Jsou to pavouci, jo.
3: Tak já největší fobii, kterou asi mám, tak je fobie ze zubaře. Jako já a zubař, to prostě nejde. Mám několik tetování, prostě nechám do sebe píchat jehly, ale jak jdu k zubaři, tak to je moje smrt.
4: Tak já mám strašnou fobii z výšek a moje dcera Barunka má hroznou fobii z pavouku.
5: Já mám fobii z mojí tchýně. Kdykoliv, když k nám přijde na kafe, tak přijde s velkou taškou. Já mám takovou fobii, že v té tašce má věci a začne si je dávat k nám do skříně.
6: Nejhorší pro mě je fobie z hadů a výtahy nemusím. Úzký.
7: Tak já například mám strašný strach z uzavřených prostor. A to se projevuje tak třeba, že půjdu kolem hospody a bude zavřená.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, v tuhle chvíli vás provedu jednou takovou SMS-kou, kterou si vyměnili mezi sebou tatínek a dcera. Šlo o to, že zrovna v tu chvíli dceruška byla na rande se svým chlapcem, jeli někam prostě autem, bohužel cestou píchli a potřebovali vyměnit pneumatiku, že? No a teďka holka píše tátovi, prosím tě, mohl bys mi říct ty základní kroky a provést mě tím, jak mám tu pneumatiku vyměnit? Tatínek ji na to odepisuje, a nejseš náhodou jako s Jasonem? A ona, ano, ale on mi tady říká, že ještě nikdy v životě pneumatiku nevyměnil. Můžeš mi teda říct ty kroky, jak mám začít? A on, jasně, neboj se. Krok číslo 1. Rozejdi se s ním.
2: Jo? Stručně, suše, úderně a je to v pořádku.
1: Tatínek to vzal, prosím tě, on nevymění ani pneumatiku, tak jako pryč
2: jako, já mám naprosto ale pochopení pro tatínka, jako protože aha, tady těch kluků jako přibývá, protože to je peklo. Jako furt by chlap měl být chlap, sorry, já to beru zase nějakého staromodního úhlu pohledu, ale sorry, jako vyměnit kolo, že aha, to neumí ženská, jo, proto mám pochopení.
1: Aha.
2: Ale jako povolit pár šroubů, prostě dát tam hever, vytáhnout to, povolit, dokončit a přehodit blábla keci. Sorry.
1: I kdyby to třeba,
2: jo,
1: i kdyby to třeba nikdy předtím nevyzkoušel, tak přece všichni máme u sebe dneska ty chytrý telefony. Zadám to do chatu GPT, hele, ten mi to na mě navede.
2: Magiváš, že potřebuješ k tomu GPT, nebo co to potřebuješ?
1: Já ne.
2: Abych viděl pár šroubů, pokud k tomu mám tu kliku povolovací šroub a tak dále.
1: No,
2: tak
1: otázka.
2: Já přece do kelu to dám, ne?
1: Každopádně ta reakce toho tatínka se mi líbila. Byla velice klidná,
2: jsem
1: ale
2: na jeho
1: jasná
2: straně, přesně tak, holka, pryč od něj.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Teď to bude tak nějak lehce tajemný, lehce hororový, ale hodně legendární. Jestli tohle, přátelé, vyjde, tak to bude velká pecka.
2: No,
1: za mě teda 100%. Já jsem velký fanda a příznivce, nebo příznivec tematiky Drákula.
2: Jasně.
1: Jak historicky,
2: ano.
1: Tak samozřejmě filmově.
2: Dobře.
1: A různýma zpracováníma. A mělo by to být skutečně už jako na spadnutí. Drákula Land je plánovaný zábavní park s gotickou hororovou tematikou v hodnotě... To je neuvěřitelný. 1,2... bilionu. No prostě strašně moc. V Bukurešti, v Rumunsku, kde jinde, že jo?
2: Jasně.
1: Pozor, má být otevřen přelom 26-27.
2: Hezky.
1: Takže vlastně jakoby už to jede. No a oni zatím zveřejnili takovou vizualizaci.
2: Ano.
1: Aby tě nalákali. Různý videa a fotky. A je to tak boží. Ježíš, já tam chci, jestli to bude takhle vypadat, tak prostě Rumunsko není daleko.
2: Co tam je? Je tam třeba nějaký vysávací horská dráha?
1: Vysávací horská dráha pro kluky tam bude. Ale jako samozřejmě pro holky, to je jasný. Ano. Jo, takže... Já jsem koukal na tu vizualizaci. Vy se můžete kouknout taky, je to na Instagramu Radek Hrdina. Mm-hmm. Můžete to taky rád rozkliknout, ale je to krásný. Pokud máte rádi zábavný parky,
2: Ježiši,
1: tematický parky, takže jakovej, jak bych to řekl, Disneyland, ale jako hororový.
2: Nebude to moc strašidelný, jako myslíš, že to bude
1: ne,
2: i pro ty
1: ne,
2: děti?
1: Ne, bude to i pro ty děti samozřejmě, jako jo.
2: Tak jako
1: jo, to asi, ale asi, zase bych tam úplně prťata asi nebral, ale jako oni na to budou myslet. Budou na to myslet.
2: A ne, jen to lifrovat od malička do nich.
1: Jo, takže milovníci hororu a tematiky Drákula. Přelom roku 26-27, to znamená za chviličku. No, jako nebudem předbíhat, jo, teprve budou dovolený.
2: Ano, ano.
1: Jo. Tak nás čeká takovýhle svátek. Jedeš?
2: Jedu.
1: Jedeš?
2: Jedem.
1: Pojedeme všichni.
2: Tak jo.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Přátelé, my se tady na Radio Kiss a v odpoledním jumpu vždycky třeba pozastavíme nad takovou historkou. Když někdo vyhraje nějakou úžasnou částku v loterii, prostě má kliku, je to třeba neuvěřitelný, prostě, že takovouhle částku někdo vyhrál a tak dál. Samozřejmě, protože my jsme tady lidé přející, tak se o tom radši tady jako docela rádi popovídáme, co si budeme povídat. Abyste si ale vsadili takzvaně jako omylem a vyhráli ty peníze, tak to už si pak člověk říká, sekryš, já mám něco špatně. Máme tady případ jednoho pána v důchodu ve věku 70 let, který bohužel ale trpí demencí. Jo, je to pán z Ameriky a on si chtěl jednoduše prostě v jednom automatu koupit doktora Pepra. Jenomže si tak nějak jako splet prý automaty. A místo toho si prostě vsadil. No jo, jenomže jemu to vyšlo. A vyhrál 1,2 milionu dolarů.
2: To je hezký už.
1: To je hezký. Pojďme se ale trošičku podívat i na komentáře, který samozřejmě hnedka pod tímhletím příspěvkem přistály, protože lidé mají dobré srdce, nechtějí se vůbec nějak jako pozastavovat na tu nemocí a tak dál. No a jeden z prvních komentářů zní, jen doufám, že tento pán nezapomněl, že jsem jeho dcera.
2: To je nespravedlivý.
1: No.
2: Já mu to přeju, to jasně, není myšleno jako na něj.
1: Samozřejmě.
2: Jako. Ale tak přemítám v hlavě. Jsem taky dement a nic.
1: Možná nějaká charita rádio.
0: Odpolední jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: výletních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Odbyla půlnoc a vy víte, co to znamená. Playlist KISu začíná být opět váš, tak pojďte toho využít. Hezký pátek.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS.
2: Be happy.

0: jsme si pěkně odpočítali poslední juboxy, ale nebojte, ne úplně, jenom pro tento týden. Zdraví vás Lukáš Bláha, no a následujících 6 hodin bude pochopitelně hlavně o vašich přáních, ale taky trochu ve stylu s mikrofonem za fotbalem, protože naše reprezentace po dlouhých 20 letech nastoupí na světovém šampionátu, a to nad ránem ve 4. Do té doby je ještě spousta času, to znamená, pustíme se na to, co vy chcete slyšet. Jsou dvě možnosti, buď přes mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, a nebo voláte na číslo 210-323-323, tak jako to už udělal Kuba. Ahoj, Kubo.
1: Já tě zdravím, Lukáši, pěkný pátek, přeji teď už pátek.
0: Ano, ano, je to tak. Už jsme 7 minut v pátku 12. června. Jak se cítíš při pátku?
1: Momentálně jsem se vrátil z tréninku, byl jsem na rybách. Konečně jsem našel chvíličku, léto to trošičku flákám, takže to musím dohánět.
0: No to jo, to je.
1: Při těch volných dnech.
0: To je dobře, to je dobře. Takže už se chystáš do Hajan.
1: Takže už se chystám a opětí stávačka. Jasný. Nebo budíček do práce.
0: No, pěkný, pěkný. No tak doufám, že se ti povede brzo usnout. Mně to nějak nešlo před dnešním vysíláním. Tak
1: já
0: uvidíme.
1: Myslím, že s tím nebude problém. Toho mám dneska plný zuby.
0: Je mi to jasný.
1: Včerejška na dnešek.
0: Chápu. Co si dáme na sladké sny? Povídej.
1: Já poprosím, myslím, že to dlouho nezaznělo i v éteru. Verona a Michal David Náhodou.
0: Jasně. A pošleme to někomu?
1: Tak určitě tobě, já ti to na noční směně utíká.
0: Moc děkuju.
1: Všem pracujícím a prostě fajn lidem všem, co poslouchají KISS.
0: No tak jo, tak já myslím, že jsi to řekl úplně všecko. Přeju ti dobrou noc a hlavně, ať se ti zítra
1: i tobě
0: pohodově vstává.
1: Krásnou směnu.
0: Děkuju.
1: Ahoj.
0: Be happy. KISS. Radio KISS.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani při pátku 12. června a pojďme se poprvé dnes podívat taky do mobilní aplikace a míříme na západ Čech.
2: Ahoj, tady Pavel z Plzně, já bych si chtěl nechat zahrát Coco Jumbo a bylo by to pro všechny, kteří sedějí za volantem. Ať šťastně dojedou, pro ty, kteří pracují, ať nám to všem hezky krásně uteče ta noční. A hlavně pro tebe do rádia, začínáš, tak pouštěj samý pecky, jeden bomby, pecky, bomby, rakety. Tak jo, čau, Pavel z Plzně, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Lehce před půl jednou posloucháte noční juboxy na Kiso, než se vrhneme na další vaše přání, tak bych rád apeloval především na vás, milé dámy, jelikož nic si nedělejte z toho, pokud vás po následující měsíc a kousek nebudou vaši partneři jaksi úplně poslouchat, tak je to proto, že nám začalo mistrovství světa ve fotbale. V pořadí už 23. dokonce už byl tedy odehraný už úvodní zápas a Mexiko v něm zahájilo šampionát na domácím mazdeckém stadionu proti Jihoafrické republice výhrou 2-0. No a že na tomto mundialu nebude asi o různé překvapení a různá další zákoutí, jaksi nebude nouze, svědčí to, že v zápase padly 3 červené karty. Tak doufejme, že naši ve 4 ráno proti Jižní Koreji budou mít více štěstí, co do karet a hlavně co do gólů. Tak je na co se těšit a já se těším na další vaše přání 210 323 323 anebo mobilní aplikace. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. What's going on?

0: svištíme si to pátečními nočními juboxy na KISu. No a linka 210-323-323, tam už je připraven Richard, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já tě zdravím, ty jsi mi původně říkal už mimo éter, že by si rád slyšel Holky pro mámu, je to tak?
1: Jo, chtěl.
0: Tak si představ, že jsem ti to tady nakonec našel. Takže dáme tohle. Komu to zahrajeme?
1: Ale bude to pro moji mamku do Šunvaldu. Mhm. Že jim moc mám rád a že děkuju za všechno, co pro mě dělá. Uh-huh. A no takhle, že jim moc zdravím. A...
0: Jasně. A poslouchá mamka?
1: Jo, mamka poslouchá.
0: Tak to je dobře. Tak jí moc zdravíme samozřejmě. No a ty se, Ríšo, už chystáš spát, nebo jak to máš?
1: No, ještě poslechnu písničku a...
0: A zalomíš
1: to. Spát, asi to dopadu být zpátky.
0: Dobře, tak jo, tak hlavně šťastnou cestu a posíláme Holky. Měj se nádherně.
1: Děkuju.
0: Za málo.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Rádio.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Na Kissu teď právě jedeme vaše přání, no a konkrétně jedno bude z mobilní aplikace od Petra.
2: Čau, prosím tě, mohli si zahrát něco pro celý IAC, řeštice, nějaký osmdesátku, nějakou šlapatku, díky moc, ať ti to uteče, čau.
1: No a konkrétní song děkuju, mimochodem, ten už poletí od Toma.
3: Ahoj Luky, mohl bys prosím zahrát od Živága, bylo by to pro tebe do studia a všem pro lepší náladu. Díky, Tom z Rumburku.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Máme jednu hodinu a vy rozhodujete o tom, co bude z KISu znít. Vytáčejte 210 323 323 nebo nahrávejte apky. Krásný pátek.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS. Be happy.

0: Taky v noci ze čtvrtka na pátek je s vámi kamarád do případného deště, tedy Radio Kiss, za mikrofonem Lukáš Bláha. A vy ovlivňujete to, co se bude objevovat v playlistu, jako vždycky, dva způsoby, jak na to, buď zavolat, vytočit číslo 210 323 323 a přímo si tak do éteru říct naživo, co chcete slyšet, anebo případně nahrát hlasovku do mobilní aplikace, tak jako to udělal Koťa.
1: Ahoj Lukáši, zahrál bys tam Daru pro naši noční letku, pro Romana Taxilomoc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionňáka Endu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru Pepína Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kytáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
0: Taky díky, no já teda doufám, že Koťo, že myslíš jako Daru tu Bangaranga, tedy vítězku Eurovize, Bulharku, ne Daru Rollins, tak případně se omlouvám, ale předpokládám, že je to tohle. Pěknou noc. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Úspěšně v tom budeme dál pokračovat a dokonce i ve vzpomínkách na krásná mladistva 90. léta. To byly časy, viď, Luky?
2: Jo, čau.
1: No jo, ahoj, já tě moc zdravím. Jak ty se máš při pátku?
2: Pracovně.
1: Kolik toho máš před sebou ještě dneska?
2: Před chvílí jsem začal, mám toho před sebou tak no. Do 3, možná do 4.
1: No, to je pěkný teda.
2: A ještě mi odpoledne
1: teda. Jo, chápu, to jsem tak nějak pochopil. Takhle, že by to bylo do 3, do 4, to by bylo docela fajnovkový, veď?
2: To jo.
1: To věřím. Měl jsi nějaký sny v 90. letech o tom, že budeš takhle jezdit kamionem?
2: Ne, neměl.
1: Měl jsi jako vůbec. Jiný, jo? Já nevím, kosmonaut nebo...
2: Ne. Hele, já jsem měl když jsem byl v těch 90. tak se mi vždycky líbilo jezdit na popelářském autě, což ano. se mi i splnilo.
1: Zkusil jsi to, jako, jo? Dobrý jeď.
2: Ano, zkusil jsem si to, hele.
1: Na stopátku, jako, jo, dokonce.
2: Já myslím, že každý řidič na tom popelářském autě si to vždycky buď zkusí, nebo začínal tím, že i na tom stupá.
1: Ano. No, on to tam docela asi fouká, viď? Ono to není jako tak...
2: Ale dřív za nás, dneska to má bezpečnostní předpisy nějaký, že jo, a za mě už v těch pak delších letech to fungovalo, že když ti stál závozník na stupátku, tak to mělo čidlo a to auto jelo maximálně 30 km hodině.
1: Jasně.
2: Tak... Samozřejmě, že za naší doby to bylo, odpoj to.
1: Jo, je to moc pomalý.
2: Jo, takže já dneska ty bezpečnostní předpisy, vím, že co ty kluci, co tam ještě pracujou, co se potkáme, tak prostě ten řidič s tím nemůže couvat, protože když je to stupátko jakoby zatížený, takže... má to čidla, aby prostě se tam něco nestalo.
1: No. Je mi to jasný. No hlavně u populářů je jeden takový malý paradox. Víš, jak nám vždycky ve škole říkali, hezky, dobře se uč, tak můžeš jako populář jezdit s Mercedesem, jo?
2: Ano.
1: I takhle to jde. Tak jo, Luky, povídej, čím tě potěšíme takhle při pátku.
2: Hele, vybral jsem 24/7 písničku, který vybral ty.
1: Jo, byla taková společná práce vlastně, takhle to má vypadat a pošleme to někomu?
2: Hele, určitě to pošleme všem, kdo pracují, kdo točí tou kulatou lopatou, no ještě to chci poslat obzvlášť klukům, co tahají se od cisterny jako já, protože taky jich spousta potkávám v noci, no a určitě tobě a hlavně... Jak to vždycky říkám, ať se všichni v pořádku a ve zdraví vrátí domů.
1: Přesně tak. To je to nejdůležitější. I já ti to přeju, Luky, a samozřejmě všem, který se jmenoval. Měj se nádherně a zase brzo v éteru, těším se.
2: Ale ty tež se měj a
1: díky
2: moc.
1: Ahoj.
2: Rád jsem tě slyšel.
1: Já tebe taky, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Přesně v půl druhé jste s nočními juboxy pro datum 12. června, což je mimochodem den arašídových sušenek, tak si je klidně dopřejte jako takovou svačinku na vaší noční, tedy pochopitelně pokud nemáte alergii na arašídy. No a co se týče narozenin, tak tento den v roce 1969 přišel na svět David Novotný, herec a dabér, taky velký Spartan, fotbalový příznivec, to znamená, že určitě bude... tuším ráno brzy vstávat ve 4, aby se podíval na utkání s Jižní Koreou. No a dneska 53. narozeniny slaví hudebník, frontman Vohnoutů Matěj Homola. Tím pádem si těžko před dalšími vašimi přáními můžeme dát jinou než právě tuhle píseň, protože je dost dobře možné, že i tohleto připátku vy zažijete tenhle příběh. Hezkou noc.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

Velké díky, že i v noci ze čtvrtka na pátek je vaším společníkem KISS. Speciálně zdravíme do nočních provozů nemocnic, tedy sestřičky, doktoři, kteří dbají na naší tělesnou stránku, protože se ozval někdo s přezdívkou doktor, nebudu pátrat potom, jestli je to skutečný doktor, ale prosí zahrát Taylor Swift Ophelia pro všechny kysáky, lidé na noční tobě do studia a všem, co nespí. Jste nejlepší rádio, jedině KISS, jste top. Tak moc děkujeme za pochvalu a dáváme si tenhle stále ještě obrovský aktuální hit od Taylor Swift. Radio KISS.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí

0: Noční Jukebox.
1: A naše telefonické spojení 210-323-323 dlouho nezůstalo němé. Na druhé straně je Romča a ten má jako vždycky na začátek i jeden vtípek, takže pozorně poslouchejte.
2: Zdravím tě, Luke, zdravím Radio Kiss, takže začneme teda vtípkem. Takže muž mluví s mužem a ptá se ho, viděl jste, jak pět mužů mlátí toho klimatického aktivistu? Ano, viděl. A proč jste nepomohl? Myslel jsem, že pět stačí, jakože.
1: Dobře, no tak snad se nedostaneme do nějakých pomluv. Romčo, ne. Co si zahrajeme a komu to pošlem?
2: Takže bude to Pafendorf, já jo, bude to pro tebe, Luky, protože jsem si tě dlouho nedovolal.
1: Já jsem moc rád.
2: Já taky. Pro naše kysáky, pro tu naši noční letku, jako je Peter Skoťaš, Nevšerek, Jerek Vábina, David Hamobrodu a tak dále. No, pro kamionáky, hlavně taxikáře, pekaře, no a holka na benzinky.
1: Jasný, aby jim to nebylo líto klasicky.
2: Jasný.
1: Tak jo, přeju ti, Romčo, šťastné kilometry, měj si nádherně a zase doufám, že dříve než za dva měsíce se uslyšíme.
2: Doufejme.
1: Držím palce, měj se krásně.
2: Tak jo, ahoj.
1: Čau. Hezký víkend. Radio Kiss.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Je tu druhá hodina, hudebními šéfy KISSu zůstáváte vy, tak objednávejte tu správnou muziku, ať máte skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.